0: CZ. Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Profivoda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: CZ. Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia FM Plus 720 870 237. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Hit Radio.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
10: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
9: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Aspekta Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné pondělní ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Evropské úřady na ochranu spotřebitelů vyšetřují 9 herních společností kvůli možnému porušení pravidel při nákupech uvnitř videoher. Kontrola se týká mimo jiné tvůrců populárních titulů jako Minecraft, Candy Crush Saga nebo Clash of Clans. Úřadům vadí nedostatečná transparentnost cen, problematické využívání virtuálních měn nebo nátlak na hráče k nadměrnému utrácení peněz. Klatovští kriminalisté vyšetřují případ poškození vzácné historické památky. Trojice mladíků a dívka házeli syrová vajíčka na fasádu gotického domu ze 14. století v centru města. Škodu na omítce stavební firma vyčíslila na 350 tisíc korun. Policie případ prověřuje pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Dosud ale zatím nebyl nikdo obviněn. Majitelka s opravou fasády čeká na uzavření celého případu. A pojďme také na sport. Třinečtí hokejisté hrají v této sezóně skvěle a na výsledcích to je vidět. Oceláři porazili Olomouc 9-0 a díky své osmé výhře vytvořili nový rekord extraligy. Radují se také Karlovy Vary, které porazili 4-1 Plzeň a rovněž Liberec. Severočiši přehráli Mladou Boleslav 5-3. Pardubice porazili Spartu 6-4 a Kladno vyhrálo v Litvínově 3-2 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Plzeň dokončila první dům v areálu bývalých kasáren Světovar. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v západočeské metropoli, který vyšel na zhruba 175 milionů. V pětipodlažním bloku s podzemním parkováním je přes 30 bytů 2KK a 1KK, hlavně pro mladé a rodiny i handicapované. A jak začne nový pracovní týden u nás na západě Čech? Mělo by být převážně polojasno nebo oblačno. Teploty se odpoledne dostanou na 18 až 22 stupňů. Ráno se můžou objevit mlhy, tak opatrně hlavně na cestách.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné pondělní ráno. Ahoj lidi, čau Jasmin.
2: Čau Michale.
1: Čau Kevine.
3: Ahoj Osvalde.
1: Ahoj. Vy máte oba dva na tričkách něco napsáno. Ty tam máš napsáno Kevin Klein a ty tam máš co Jasmin. Já jsem tě mimochodem nikdy neviděl v tričku. Co tam je Kama?
2: Počkej, jakože chodím nahatá, nebo jak
1: to ne, ale v tričku nikdy, ty vždycky jsi v bundě nebo v nějakém oblečku.
2: Tak to teda nevím.
3: Nevím, co jsi to prohodili koukáš, dneska, no, asi je tady moc. Na mě zima, na Jasmin teplo, jsme si odtočili role.
1: Tak ať máte na tričku cokoliv nebo nic, tak vás tady vítáme. Chainsmokers a Coldplay, tím startuje pondělní snídaně, tak jdeme na to.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. 6 hodin 7 minut. My jsme Hit Radio a přejeme hezký pondělí.
1: Možná jste někdo zaznamenal, že včera v pražský O2 aréně vystupoval A$AP Rocky, což je rapper, mimo jiný je to taky partner Rihanny, tu určitě znáte. Já teda na té show nebyla, ale můj bráška jo, a mě hrozně moc zajímaly dojmy jo. A ptala jsem se ho, tak mi psal a říkal, že show teda hezká, že tam vystupoval, měl tam vrtulník, ze kterého visel, fakt jako velkolepý, ale mělo to svý mouchy samozřejmě. Za prvý prej začal vystupovat o hodinu později, takže říkám, že A$AP Rocky moc A$AP zrovna nebyl, ale za druhý měl brácha domněnku a to mi přijde zajímavý. Píše, jo, doslova, no normálně ze začátku tam podle mě za něj byl hlavně dvojník, co to vyhypoval a pak se jenom prohodili někde, protože půlku koncertu byl v kukle a pak najednou tam někdo zmizel, přišel novej a najednou tam měl hlavu normálně A$AP.
0: Taky se to nebyl Kazma třeba. Jinak vysvětlit A$AP, co teda znamená as soon as possible, možná to znáte. Kdyby ne, tak jakmile to bude možné v překladu, takže tohle opravdu moc A$AP nebylo, možná by se měl přeměnovat na něco jiného teda, A$AP Rocky. A$AP Rocky. No a co vy, chodíte A$AP, chodíte včas za kamarádama nebo třeba do práce, tak do práce my to tak nějak držíme, tady se stalo jednou někomu, že přišel pozdě, Míšo?
1: No,
0: tak, co vy?
1: Já teda jsem ten typ, co chodí většinou někde na sraz, třeba o půl hodiny dřív, což je blbý, protože všichni mý kámoši chodí o půl hodiny později, takže já pak někde čekám hodinu.
0: Ty jo, tak to já když jdu do práce, tak to já jsem teda včas, ale když jdu za kámošema, tak teda jsem trošku lajdák, no, protože si říkáš, tak ty lidi tě mají rádi takovýho, jaká seš, že jo, tak můžeš přijít pozdě, co fíla?
2: Já chodím spíš buď přesně na čas, anebo lehce pozdě. Vlastně mi ta vlastnost na sobě vadí. Do práce na tom jsem teď zamakal, abych nemusel spěchat na silnici a byl tady jako trošku s předstihem, ale na ty srazy, to je bída. Omlouvám se všem.
0: S předstihem znamená v 5.59, dámy a pánové.
2: Tak ne, to kecáš teď.
0: Začíná minuta šampionu, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a jestli čekáte na kámoše, anebo jestli jste vy ten, co právě chodí pozdě.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak ve zkratce nám to pojďte napsat.
0: Pojďme na další hity. Pink, Huňu, 6 hodin, 9 minut. Krásné ráno, Huňu. Huňu.

0: je Pink a tohle je pondělní Hit Radio, 6 hodin 12 minut. Krásné ráno, šampioni. Ptali jsme se vás, jestli jste dochvilní, nebo jestli chodíte pozdě. O tom bude minuta šampionů, která startuje. Hunu! Tohle je Pink a tohle je pondělní Hit Radio, 6 hodin 12 minut. Krásné ráno, šampioni. Ptali jsme se vás, jestli jste dochvilní, nebo jestli chodíte pozdě. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Martina Praha,

0: prý blázen a všude je o půl hodiny dřív než ostatní, nesnáší nedochvilnost.
1: Jirka Hradec Králové většinou chodí na čas, ale má pocit, že je obklopen lidma, který chodí zásadně pozdě.
0: Petra Klatovi chodí všude o 5 minut dřív.
1: Martin Hradec Králové chodí dřív, má i nastavený hodiny všude o 7 minut napřed, aby všechno stíhal.
0: Květa Děčín všude vždy o 15 minut dříve, nikdy nikam nepřišla pozdě. Její 65 dochvilnost 56, dochvilnost je výsada králu a je královna.
1: 65, 56.
0: Ježišmarja, Květo z Děčína. Já si myslím, že Květa už tam nenapíše. Tak to se moc omlouvám, že jsem ti přidal pár let. Takhle, vy jste dochvilní, protože za náma jste dorazili včas. Vy, kdo jste u rádia, tak to jsme moc rádi. 6 hodin, 14 minut a pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, máme samozřejmě další skvělý hity. David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Tak hezké ráno z rádia.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, 6 hodin, 19 minut, hezké ráno, pojďme si dát politiku. Už tenhle víkend jdeme ke komunálním volbám. Možná máte svýho favorita, nicméně dneska končí teda ještě o něco důležitější hlasování, než jsou právě páteční, sobotní komunální volby. A to je hlasování o nejkrásnější strom.
1: Strom? A co?
0: No, nejkrásnější strom, dokonce strom čtvrt století. Na webu Strom roku už se do finále probojovalo 6 stromů, jo? Co je teda zajímavý, takže hlasovalo snad 1 000 000 lidí a to je dost. A když si říkám, že tolik lidí hlasuje teda pro jakoby nějaký stromy, že pak tolik lidí třeba ani nejde k volbám, jo? Když to tak jako zčotneš.
1: To je škoda, no. Ale přemýšlím teďka nad tím stromem, to není teda jako vánoční výběr stromu nějakýho, to je prostě nějaký nejhezčí strom.
0: Ne, já to tady mám otevřený, jak říkám, webovky jsou stromroku.cz a jsou tady ve finále, je tady 5 stromů. Je tady třeba Opatovická borovice Jižní Čechy, Chudobínská borovice Vysočina, pak tady je krásná jabloň u Lidmanů, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj má Oldřichův Dub a Olomoucký kraj Dubs aleje ve Skaličce. Ty se probojovali do finále a dneska se rozhodne.
1: Už jsem si to tady taky otevřela, takže já jdu taky zahlasovat, ježišmarja.
0: Tak, který se ti líbí? Já teda jsem za, takhle, možná jsem trochu ovlivněný, že jsem původně z východních Čech, jo, z Královéhradeckého kraje, ale ta jabloň u Lidmanů, pane bože,
1: no,
0: vidíš,
1: počkej,
0: to?
1: Ta je fakt hezká.
0: Ta hezká,
1: no.
0: Co?
1: Jako baví mě i Dubs aleje ve Skaličce, ale jabloň u Lidmanů, asi to tam
0: jako
1: hodím, no.
0: Dub z ale je dobrý, ale jabloň u Lidmanů, no, takhle, můžete se podívat sami, pokud máte čas, určitě kavčo na stole, než se rozjedete v práci. Hele, na internet stromroku.cz můžete hlasovat a schválně nám dejte vědět, jestli se vám taky ta jabloň u Lidmanů líbí schválně, nebo jaký jiný strom. Za chvíli další hity, Linkin Park, taky aktuální doprava, hezké ranko.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
4: Laminátovou.
3: A voděodolnou.
4: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
3: Přesně.
4: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
7: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
8: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
7: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti,
9: já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětirájetour.cz.
11: Bude mejdán.
12: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
13: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na dálnici D5. Zdržení je před hraničním přechodem Rozvadov na kilometru 156, kde se můžete zdržet v obou směrech. Popojíždí se tam v koloně. A pozor taky v Chebu, kde se pracuje v Ašské ulici.
16: Hit Radio FM+.

0: je snad zlej sen. Tady Swims, Bad Dreams, na Hit Radio 6 hodin 32 minut, hezké ránko. Je tady s námi taky Filip a ten pro nás má ranní update. Tak Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Americkému odborníkovi se s pomocí AI podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona, jehož obsah zůstával 217 let záhadou. Prolomení kódu trvalo umělé inteligenci zhruba jen 6 hodin. 18-letý mladík přišel v Německu řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí, pochopitelně tedy o řidičský průkaz rovnou přišel. No a na závěr jedna skvělá vychytávka, která by se nám líbila asi u nás. Vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Tak co říkáte na vyhřívané lavičky? Sedli byste si tam vůbec?
3: Hodně by se mi to líbilo. Bylo v zimě.
0: A to je divný, jako co si představ, že jako na teplý prkínko si sednout nechceš, jo, ale jakmile někde postaví vyhřívaný lavičky, tak to tvýmu zadku prostě nevadí, jo, to jsou věci. Pojďme na muziku. Velký vzpomínky na tenhle song. Já si myslím, že tuhle melodii měl snad každý druhej nastavenou na vyzvánění, ještě na starý Nokia, to pípání, že jo. A kdo neměl tohle vypálený na CDčku, byl úplně out. Alice DJ, Better Offline na Hit Radio. Hezký ráno.

0: tak všechno mám.
1: Tohle máme taky moc rádi. Poetika blízko, Hit Radio 6.39. Hezký ranko.
2: Dámy. Single dámy taky hlavně. Pozor. Máme dobrou a zároveň špatnou zprávu, jo, vaším směrem. Ta dobrá je ta, že tady máme o polovinu víc nezadaných mužů než před 10 lety. Opravdu o 50% víc nezadaných chlapů než bývalo. Ta špatná je ta, že ty v uvozovkách použitelný prostě došly, jo. Jakože já mám tolik nezadaných kamarádek, který si prostě nemůžou najít chlapa, protože je to v dnešní době tak těžký.
1: To mě baví, takže vlastně my, co jsme teda zadaný, dalo by se říct, že jsme horký zboží.
2: No. No, jako jo, vlastně. Ano, i ty, Michale, prostě.
1: Tak to
2: no,
1: čumem, že jsi to přiznala takhle jako veřejně, jo. Ale já se tomu nedivím, že teda ty chlapi jsou volný a že si nemůžou úplně najít protějšek, nebo že to tam jako nefunguje mezi nima, protože ono s těma ženama to taky není úplný terno, jako. Hele, na každý druhý holce je dneska víc plastu, jak v dáči. Jo, tak jako, nevím, no.
2: Ach jo, no ne, pánové, pojďte se trošku posnažit, ono je to v dnešní době opravdu strašně těžké.
1: No na mě nekoukej, já se snažit nemůžu. No, Filip taky, ty jsi taky zadaný.
3: No přesně tak. Takže my tady jsme vlastně jako nedostupný zboží, jo?
2: No, tak ale statisticky teda...
1: Strašně nedostupný.
2: Statisticky je teda opravdu mnohem víc volných pánů, než bývalo, takže holky, nějaká šance tam je, kdo jste single a nemůžete najít.
1: A ono to takhle bude už dlouhodobě, já si vzpomínám na diskotéky, když jsem byl teda mladší, tak tam vždycky bylo třeba 90% chlapů a 10% žen a teďka úplně vidím tu diskotéku tam v Police nad Metují, jo. Takhle tam byl takový bazének, teďka všichni stáli okolo, ty chlapy u toho zábradlí, koukali a lovili, tam byly třeba tři holky, no a to ježišmarja, ale to nemělo šanci prostě se snažit, protože to byly nařachaný borci, že jo, prostě, takže já si myslím, že tohle funguje pořád stejně. Jestli třeba dneska chystáte nějaký randíčko, my vám teda přejeme, ať to klapne, pokud máte něco domluveného.
2: Fuj tvůj,
1: my spolu máme domluvený za malou chvíli další hity Pitbull, Chris Brown a taky bude doprava. Hezký ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
8: I pro mě.
7: Pro každýho.
6: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
7: A do zoo taky.
6: Dinopark. Žijeme dinosaury.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
6: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.

0: jižním Plzeňsku. Zdržet se proto můžete ve spáleném Poříčí, kde se pracuje na průtahu obcí a je tam uzavírka. No a pozor taky na severním Plzeňsku v Rybnici, kde se nově pracuje na průtahu obcí a jezdí se tam kivadlově.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Mental Jazz, Glenn McLemore a Dan Kaplan. Panebože, to je lidi na jednom tracku. 6.53. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Dramatik, disident, prezident a člověk, který dokázal propojit Pražský hrad s lidmi jako Rolling Stones, Lou Reed nebo Bill Clinton, tak dámy a pánové, dneska je to přesně 90 let od jeho narození. Oslavil by 90. Václav Havel.
1: Ty bláho, to už... Ty jo, no hodně.
0: To je masakr. Tak já si říkám, mě tam baví ty Rolling Stones, já to samozřejmě nezažil, ale známe to z vyprávění. A vím si, že jsi prostě prezident, který na hradě přijme Rolling Stones. Rok 1990 se psal a že se třeba s Lou Reedem znáš osobně, jo?
1: To jo, no.
0: Tak si říkám, koho by třeba mohl pozvat náš současný prezident Petr Pavel?
1: Mně přijde, že on dělá hodně věcí koníčků, které jsou hodně cool a já bych ho klidně typla na Linkin Park třeba.
0: Coldplay by mohl pozvat.
2: Já to chtěl říct, já ti přísahám.
0: Jestli nás slyší někdo tady z kanceláře prezidenta republiky, my bychom si přáli, aby se náš pan prezident skámošil s Coldplay, nebo třeba s těma Linkinama.
2: Nebo v obojí můžou přijít, že jo,
1: Imagine nahrad. Dragons.
2: No, Imagine Dragons ještě do toho a dá jim rovnou 3 medaile, že jo. Bronzovou, stříbrnou a zlatou.
1: My už to tady vidíme úplně.
0: Taylor Swift taky, no. Pane bože.
2: To bude dámská kategorie.
0: A já si říkám, koho by tehdy přijal Miloš. Tak tam bych čekal tak 3 sestry.

0: plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Montpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Montpery CZ.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, za chvilečku 7. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Na podvod s placenými prémiovými SMS zprávami a nechtěnými předplatnými se nenapálili jen tisíce běžných Čechů, ale také celá řada politiků. Podle zjištění youtubera Janka Rubeše naletělo na trik s týdenními poplatky ve výši 99 korun celkem 22 poslanců napříč politickým spektrem, přičemž mnozí z nich o platbách vůbec nevěděli. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politického myslitele a prvního českého prezidenta. U příležitosti tohoto významného jubilea probíhá v celé zemi i v zahraničí řada vzpomínkových akcí, výstav, debat a kulturních projektů, které připomínají jeho odkaz a klíčovou roli v novodobé historii. A pojďme také na fotbal. Prvním týmem s jasným postupem do čtvrtfinále Ligy národů je Portugalsko, které si úspěch zajistilo výhrou nad Norskem 2-1. V dalších utkáních Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Naopak jen bod za remízu 0-0 s Řeckem zapisuje Německo. Český národák jde do boje už zítra, a to od 20:45 v Londýně proti favorizované Anglii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Infocentrum v Sokolově se stěhuje do nového. Zázemí najde v opraveném domě na Starém náměstí, který město nechalo zrekonstruovat za zhruba 30 milionů. Infocentrum bude sídlit v přízemí. V patrech pak vzniklo několik bytů, do kterých se budou noví nájemníci stěhovat už z kraje příštího roku. No a pojďme taky zjistit, jak dnes bude u nás na západě Čech. Podle předpovědi by mělo být polojasno nebo oblačno. Teď ráno se navíc můžou objevit i mlhy. Odpoledne pak na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni.
8: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Ahoj.
10: Krásný pondělí.
6: Ahoj.
11: Snídaně šampionů.
6: Čauky, mňauky. No, já jsem se otočil teďka za sebe, koukám z okna. Tam je strašná mlha, hrozná mlha. Tak u vás, u koho mlha není, tak to vám závidíme. U vás, u koho je, tak hlavně opatrně na cestách, protože by se dala kráje doslova. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, s tím startuje další hodina tady na Hit Radio. Dobré ránko.

0: Dobré ráno z Hit Rádia, a tohle jsou Imagine Dragons. 7.05.
1: Dneska se začíná týden Nobelových cen a rozjíždí se takzvaný hon na nejchytřejší lidi planety, jo. Upřímně si myslím, že nás nejvíc bude zajímat stejně ten pátek, kdy se teda udílí, rozdává Nobelovka za mír. A my jsme si říkali, že by určitě chtěl dostat takový Donald Trump, který o ní mluvil už loni. Mluví o ní letos, určitě si doma před zrcadlem trénuje tu jeho řeč nějakou.
2: Myslím si, že určitě ji dostane, no. Rozhodně.
1: Ale říkám si, když bychom si to přenesli do našich životů a domovů, tu Nobelovku za mír, protože to je hrozně hezká věc, tak jak to máte doma? Partnera byste ocenili něčím takovým, nebo třeba sami sebe?
2: Co já vím, jestli můžu říct, tak u nás doma vím, kdo by si ji rozhodně nezasloužil. To je sebereflexe, co? To čumíš, co?
1: To čumím. No u nás doma, tyjo, já bych si jí sobě dala celkem, jo, že umím strašně dobře, když už je nějaký konflikt, tak ho umím strašně dobře hasit a i mu předcházet případně.
2: Ale zase, ať do sebe úplně nekopu, jo, tak já jsem vlastně v naší rodině takovej mírotvůrce už dlouhodobě. Ona, naše rodina, má to s těmi vztahy takový, jak to říct, divočejší, a ten se nebaví s tímhle a ten se baví o tomhle takhle a tak dále. A vždycky přišel Míša, aby to nějak urovnal, a vždycky to chvíli vydrželo, čověče.
1: Chvíli, ale chvíli. Přece.
2: Takže já si rozhodně, takhle, jestli si něco zasloužím teda rozhodně, tak to je Nobelova cena za mír teda.
1: Dobře, tak jak je to u Filipu?
3: Já to dávám naší kočičce teda, protože ta dokáže stmelit tu domácnost, i když se třeba jako člověk hádá, tak ona tam jako vejde a přinese ten mír do té místnosti, najednou člověk je na to schopný zapomenout, veme jí do náručí, hele, neřeší inflaci, politiku, nic, takže to zvířátko vlastně přináší jenom dobro domů.
2: Jestli jsem něco fakt nečekal, že řekneš, že bys dal Nobelovku svojí kočce,
1: jo, ještě se svojí kočičce. Já jsem nejdřív myslela, že se baví o partnerce. Nicméně teda...
2: To nebyla partnerka. Aha.
3: Jestli má černý chlupy, tak jo, no. Tak to je
1: tak. Nicméně je to dobrý usměřovací prostředek, to zvíře jsem chtěla říct. Ale pojďme k vám domů, jo? Komu byste dali Nobelovku za mír? U vás doma, jste to vy nebo partner a za co konkrétně?
2: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi. Přes WhatsApp 777-937-777. Taky budeme samozřejmě rádi za SMSky na stejný číslo. Můžete i klasicky SMSkou a od nás k vám letí další muzika. Tohle je Lolita na Hit Rádiu.

0: Nobelova cena za mír.
1: My jsme se ptali, kdo by Nobelovu cenu za mír získal u vás doma, jestli vy nebo váš partner či partnerka. A případně za co? Tak Martina z Prahy píše, já Nobelovku dávám manželovi, po každé hádce mi udělá kafe a tváří se, že se vlastně mezi náma nic nestalo.
0: Mm-hmm.
1: Takže takový splachovací tip.
0: Znám. Taky další zpráva. U nás doma nikomu, všichni jsme horké hlavy.
1: No, to budou možná berani jako ty, viď?
0: No, já jsem říkal, hlavy. Že naše rodina je taková divočejší, no. Ale já to nepsal, tu zprávu. Další zpráva.
1: Veronika z Nymburku. Nobelovku má moje tchýně, protože bydlí 80 kilometrů daleko. Ach jo, vy jste hrozně zlí na ty tchýně tady vždycky.
0: Mně se líbí, jak to vysílání má být jako pozitivní, že jo, prostě jo, to ránko hezký. A vy, hele, tchýně, vole, 100 kilometrů daleko. Super. Tak máme tady taky hlasovku od Honzy.
2: Nobelovku za mír bych dal určitě svojí ženě, protože pracuje jako přechodná pěstounka a za 4 roky už dokázala vyplat 7 dětí, které jsme krásně předali a všichni jsou spokojeni.
0: No,
1: to je hezký.
0: Co to vyrovnalo, že jo? Ta zpráva s tou tchýní, tohle je moc milý od Honzy, děkujeme za hlasovku. A protože vlastně víme, že Donald Trump si teda brousí zuby na tu Nobelovku za mír, my tady pro něj máme vlastně vzkaz. Pro Donalda. Někdy se to prostě povede. Že někdy se to možná třeba povede, no.
1: Já doufám, že ne.
0: Někdy v nějakém paralelním vesmíru. Činasky, potkal jsem tě po letech za malou chvíli. Tady na Hit Rádiu. Hezké ránko.
3: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz. Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?

0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
2: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně za výjezdem z Klatov směrem na Plzeň. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních vozidel, která teď blokuje jeden jízdní pruh. No a pozor taky v Lužanech na trase Plzeň-Klatovy, kde pokračuje dopravní omezení.
7: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
8: Hit Radio FM+.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Je přesně půl osmé. Vyladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídení šampionů. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to vám řekneme hned po ranním updateu s Filipem. Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: V poušti u čínského města Chuangliao se nedávno objevily nové stavby, které mají evokovat prostředí starověkého Egypta. Sfinga i pyramidy však na první pohled působí jako velmi laciné napodobeniny staveb, které již tisíce let stojí v Gíze. Jsou totiž až komicky malé a budí spíše dojem jakési nepovedené kulisy v laciném Luna Parku. Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku přes 273 milionů korun. Stala se tak nejdražší sportovní kartičkou a druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem. Tahle ta kartička není jen tak obyčejná, protože její součástí jsou i nášivky s logem soutěže NBA z dresu, které oba hráči skutečně měli na sobě. No a 29letá řidička z Velké Británie si svůj vůz ozdobila 40 nálepkami, často peprnějšího charakteru. Za jednu obsahující vulgární výraz ale nakonec stanula před soudem a čelila riziku půlměsíčního pobytu ve vězení. Nakonec soud uznal, že neexistuje reálná šance na odsouzení, tak nakonec takhle to prošlo.
0: Dá se nějak slušně přeložit, co na té nálepce bylo, nebo ne?
2: Nemám to tady napsané.
0: Dobře, radši.
2: A tak představme si, že by tam třeba mohlo být táhněte do někam.
0: Prostě. Jasně, no tak, ale, tak to máme tady v Čechách taky, že jo, nálepky na autě, nejsem tvoje stará, nelep se mi na zadek, že jo. Nebo třeba začátečník, samolepka, dítě v autě taky potkáváme.
2: Dítě v autě.
0: A co mě baví třeba na autobusech je MHD nálepka, prosím pust mě.
3: No, vždycky pouštím.
0: Akorát dobrý pak je, když si po někom takový auto koupíš, no, to sundáš tu nálepku, ale vlastně tam pořád máš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, máme pro vás poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka. Dámy a pánové, 3000 titulů k poslechu, je tam dokonce i povinná četba pro střední školy, což je super. Co bych za to dal, když já jsem byl na střední, abych si to mohl jenom pustit a poslouchat?
4: Tak kdo máte zájem, pište chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme za chvíli.
0: Teď Rose a Bruno Mars a Pate, hezké ráno z Hitrádia.

0: Rosé a Bruno Mars. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. A Paté. 7.35 a je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, kde je přes 3000 titulů k poslechu.
2: Kdo bude soutěžit dneska?
0: To bude Verunka. Veroniko, hezké ráno.
3: Hezké ráno přeju.
0: Hezké ráno. Zdravíme do Metlova u Domažlic. Pověz nám, taky tam máte takovou strašnou mlhu.
3: No, já jsem teďka zrovna v práci v Domažlicích, ale mlha po cestě ráno byla, jo.
0: Byla. Tak to vypadá, že to je všude. No tak doufáme, že mozková mlha nebude teďka během 5 otázek, protože ty tě dělí od výhry 2000 korun na nákup k audioknih na portálu Audioteka. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 90 děleno třema?
3: 30.
0: Ano. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Veru, jaké zvíře je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: Únor.
2: Mm-hmm.
0: Bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jedním slovem říká člověku, který píše knihy?
3: Spisovatel.
2: Ano. A poslední, pátá otázka. Sousedí Česká republika s Chorvatskem?
3: Ne.
0: A je to škoda, co?
3: Jo, to je škoda.
0: To byla šestá dodatková otázka, tak Verunko, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portál Audioteka a já se tam slyším dvakrát, to je nějaká červí díra.
2: Ty jsi zapla teďka rádejko, viď?
3: Ne, ale jsem na šatně a vyšme to.
0: Ty jsi v šatně teďka s náma, jo?
3: Jo, ty jsem s váma v šatně.
2: Tak to máme.
0: Tak jo, Verunko, poukaz posíláme, hezky se převlaď, zvládni to dneska v práci a hezký pondělí.
2: Gratulujem.
3: Děkuju vám, nashledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Armin van Buuren, 7:40. This is what it feels like. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Je tady nový trend, dámy a pánové, lidi si valí svoje cestovní pasy do alobalu. Za malou chvíli probereme plochozemce, samozřejmě přihodíme i další skvělý hity, tohle je Eva Farná, zahraje také Elton John a Dua Lipa, no a přidáme i dopravu. Hezké ránko.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Dusan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Dusanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Dusanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
8: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
14: www.pubec.cz.
0: Pubec.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál opatrně na výjezdu z Klatov, kde policie řeší nehodu ve směru na Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, tak tam počítejte se zdržením. A opatrní buďte taky na Tachovsku, na obchvatu Plané, kde se opravuje vozovka a provoz vede částečně v protisměru.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Pořád jste tady.
21: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.51, krásné ráno z Itrádia, posloucháte pondělní snídaní šampionů, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.
1: Určitě už jste to někde zahlídli, ať už naživo nebo na internetu. Lidi začali balit cestovní pasy do alobalů. Normálně jako kuře, kdybyste šli hodit na grill, protože prej existuje trend na TikToku, podle kterého vám někdo může v uvozovkách vysát data z pasu jenom tím, že projde kolem vás. Takže všichni se teďka bojí, že jim uniknou ty citlivé informace a obalujou.
0: Já bych si přál, aby mi někdo vysal tuk z pasu, kdyby prošel okolo mě. To bych si moc přál, nicméně co to je za blbost. To zase nějaký plochozemec vymyslel určitě, že jo? Ale já si dovedu představit, jak to vypadá třeba na té pasové kontrole, jak to vytahuješ, jo, a najednou. Moment. Jo, pardon, špatný balíček, vydáš ten řízek v tom chlebu, tá, vydržte.
1: Pak to ustíky.
0: Vydržte. A, tady je pas, tak.
1: Ne, opravdu, jako, mně přijde, že furt vymýšlíme nějaký kraviny, jo, že kdysi třeba telefon, že se vybíjel úplně do nuly, protože baterka měla jakože paměť, že jo, furt
0: no
1: se
0: počkej,
1: vymýšlí takovýhle věci.
0: Tak tohle bylo třeba pravda, jo, protože ty starý články teda jako se museli vybít do nuly, aby se ta baterka jako sformátovala, jo, ale pozor, třeba věřili jste, že když spolknete žvejku, takže vám zůstane 7 let v žaludku?
1: Ježiš, no počkej, já jsem tohle měla s paprikou jako malá, já jsem se bála polikat ty semínka z papriky, že mi tam vyroste břiše paprika, no.
0: A podívej, hele, když papáš meloun, papáš semínka, tak tam vyroste miminko.
1: No jezusi. Třeba.
0: Tak to je snad, takhle, tomu, jako to je snad jasný,
1: no tak to víme, že
0: to víme, že
1: to
0: tak
1: jako
0: prostě.
1: O tom žádná.
0: A pamatujete schválně, nevím, já to řeknu, jo. Karty do telefonních budek, pamatujete telefonní budky?
2: Já, jo.
1: Ale jako nevolala jsem.
0: No, ale pak tam byly buď peníze, bylo to na peníze, nebo na karty, že jsem strčila karta.
2: Tam byly takzvaný kredity na tom.
0: Ano.
2: Jednotky
0: a
2: se to jmenovalo.
0: Nevím, jestli to bylo i u vás, ale věřilo se, a my jsme to zkoušeli a ono to jako nešlo, jo. Že když zdala tu kartu do mrazáku, že se ty kredity dobily. Jako to napadlo.
1: No, co to
2: a zkoušel jsi to, viď?
0: Co, no zkoušel
2: jsi to? Já taky, no.
0: Měli jsme to v mrazáku a nic tam nepřibylo.
2: Nepřibyli.
0: No. Nepřibylo. A nebo třeba, nevím, že po špenátu budou vypadat jako Pepek námoří, že je plný železa, jo? Přitom to byla vědecká chyba.
3: Jsem se jenom přepsal v desetinný čáře.
0: Jo. Tak čemu jste věřili vy, jestli máte nějaký takovýhle bizár a schválně, jestli vám to teda ty kredity připsalo na tu kartu do té telefonní budky, dejte nám vědět, budeme rádi. Teď další hity, Ed Sheeran, Sapphire. Hezké ráno z Itrádia.

0: Ed Sheeran, Sapphire, 7.57, pondělní Hit Radio, snídaně šampionů, hezký den. Lidi si dávají cestovní pasy do alobalu, protože se bojí, že jim z nich někdo ukradne osobní data. To není z naší hlavy, to se opravdu děje. A ptali jsme se vás, jestli jste měli taky nějakou takovou věc, které jste bez hlavy věřili.
1: Přišla zpráva o tom, že jak to bylo s těma žábama, s těma.
0: Víš, je tady Adam z Olomouce, že když saháš na ropuchu, udělají se ti bradavice.
1: A to jsem si jako malá myslela a člověče, myslím si to do teďka, no.
0: Ukaž ruce, no šahala.
1: No šahala.
0: Taky tady máme hlasovečku od, držte, už to tady ladím, od Romany.
2: Čau kluci, tady je Romana. No, vy jste teda strašní moulové, no jasně, že to mrazáku to ty kredity nahrálo, že jo, když jste dali do mrazáku, ale museli jste to mít správně namražený na správnou teplotu, takže 6-7 přece. Mějte to hezky, Romana.
0: Abychom vysvětlili pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak bavili jsme se o tom, že tenkrát v 90. se věřilo tomu, že pokud se dá do mrazáku karta do telefonní budky, že tam dobijou ty kredity, takže Romana to potvrdila. Další zpráva ještě od Míši. Ahojky, ano, dobíjelo se to v mrazáku, měla jsem jich 40 kusů. A když se na ně nalila voda a dali se na mrazák, tak se občas na nich něco objevilo. Z těch 40 asi na 6 kusech. Na některé 15 jednotek, někdy 4, ale člověk byl rád i za 2.
3: Ale já teď tomu normálně, já jsem to celou dobu jako měl, že to byla legrace a my jsme byli fakt hloupí. A teď teda tomuhle mám věřit, nebo jsem hloupej znova, že nad tím přemýšlím.
1: Ale je to i pravda.
0: Ale já bych to normálně vyzkoušel.
3: Ale budky nejsou už.
0: No právě, jako poslední budka zmizela v roce 2021, no. Takže už to nevyzkoušíme, bohužel. Za chvíli zprávy v 8, hezké ráno.
4: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: plena. Je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné pondělí, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Lidé v Česku stále častěji dávají svým dětem dvě křestní jména. Zatímco do roku 1950 byla běžná, komunistický zákon je na půl století zakázal a vrátil se k nim až v roce 2001. Podle statistik podíl takových dětí stabilně roste a dnes se týká zhruba 5% novorozenců. Rodiče je volí jako kompromis při neshodách, kvůli rodovým tradicím nebo proto, aby si potomek v dospělosti mohl sám vybrat, jaké jméno bude používat. Druhé jméno si navíc může nechat dodatečně zapsat na matrice každý. Změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Ministři také posoudí, zda kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovní opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. A pojďme také na sport. Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícím srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slávie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu z Ověda do Londýna odpojil. Národní celek o tom informoval na sociální síti X. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Plzeň dokončila první dům v areálu bývalých kasáren Světovar. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v západočeské metropoli, který vyšel na zhruba 175 milionů. V pětipodlažním bloku s podzemním parkováním je přes 30 bytů 2KK a 1KK, hlavně pro mladé a rodiny i handicapované. A jak začne nový pracovní týden u nás na západě Čech? Mělo by být převážně polojasno nebo oblačno. Teploty se odpoledne dostanou na 18 až 22 stupňů. Ráno se můžou objevit mlhy, tak opatrně hlavně na cestách.
4: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
5: Dobré ráno, šampione!
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj!
8: Ahoj, krásný pondělí.
9: Snídaně šampionů.
8: Co kdyby za 39 dní skončil svět? Kdo tohle to tvrdí a co bychom dělali s tím zbývajícím časem, to probereme za chviličku.
2: Na to rozhodně počkejte, už teď můžete přemýšlet, no a my k vám posíláme další muziku. Na start poslední třetiny pondělní snídaně Miraj a Trips dokola, tak si to pojďme společně užít a hodně nahlas. Krásné ráno z Hit Rádia.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Miraj, Trips dokola, tohle je Hit Radio, 6 minut po 8. Hezké ránko. Máme přesně 39 dní, než se tahle planeta vypne. Prodáváme, jak jsme nakoupili. V 60. letech parta vědců zveřejnila studii, podle které má soudný den přijít už v pátek 13. listopadu.
1: Jasně, že v pátek 13.
0: No samozřejmě, kdy jindy, asi ne v pondělí, že jo? Ale říkám si, v pátek 13. No tak jako, nám tady chodí vejplata kolikátýho? Tak 5. 6. nám to tady chodí. Ale vím, že máme ve smlouvě, že může přijít do 15. Takže si myslím, že ta poslední výplata by už asi nepřišla.
1: Rozhodně, no. Ne, ale říkám si jako, že těhle těch odhadů, kdy skončí svět, bylo už strašně moc. Takhle, jednou ten den samozřejmě asi nadejde, ale podle mě to zrovna ten den nikdo typovat nebude, že jo?
0: No ono to bude určitě v den, kdy už tady nebudeme, jo? No. Protože pojďme si to představit, kdyby čistě teoreticky teda za 39 dní měl být konec světa, jo? A teďka, když zapomeneme na takový ty obecný jako věci, že a chtěl bych být s rodinou a chtěl bych být s blízkýma, vůbec, pojďme si to užít, ale co byste dělali? Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte posledních 39 dní? Já to asi vím.
1: A co?
0: Se bych prostě pařil, no.
1: Pařil.
0: Asi jo. A ten poslední den, já bych si koupil někde v Hornbachu nějakou pěknou, pěkný lehátko. A ten poslední den bych si lehnul takhle s rukama za hlavou a koukal bych, jak to přichází. A říkám, pojď si pro mě!
1: Já bych vydala všechny věci, všechny songy nevydaný, který mám v šuplíku, aby to prostě šlo ven. Asi bych se strašně rychle vzala s partnerem, jo, abych si to jako odbyla, že bych to chtěla zažít. A jinak asi taky nějaká party pak, no.
0: Já bych si žádný hypotéky, žádný takovýhle věci prostě, jo. Já bych si prostě napůjčoval všechny prachy světa a užil bych si to na max. Já bych asi nespal těch 40 dní, já bych prostě jel si doplnej.
1: Co fíla?
2: Já bych jel do USA, kam chci celý život. Vzal bych partnerku sebou samozřejmě a tam by se rozjela taky velká party asi, protože já jsem teď takovej skoupej na party, já moc jako nekalím, nepiju, tak teď bych to rozjel naplno. Samozřejmě tak, jak říkal Michal, napůjčoval bych si miliony, že který už nemusíš vracet.
0: Jasně, doplnej,
2: no, akorát to by bylo, kdyby se stalo, že po těch 39 dnech by ten konec nebyl, já bych ty prachy utratil, že jo?
0: Přesně, přesně si řekneš, hele, tak je pátek 13. teďka sobota ráno a 14.
2: A teďka
0: zvoní ten budík a ty doprd.
2: A pak exekutor hned.
1: Tak co byste dělali vy, kdyby vám zbývalo posledních 39 dnů života a opravdu, jak jsme říkali, odvažte se, jo? Ne, jakože objedu celou rodinu a rozloučím se a tak.
0: Takhle my víme, že bychom samozřejmě strávili čas s těma nejbližšíma. To jako víme, to jsme si řekli, ale opravdu nějakou okou, jako co, jak byste to rozfoprovali, jak byste si to užili. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo SMS-kou a my se moc těšíme, co vymyslíte. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita na Hit

0: Čtvrt na devět, krásné ráno z Hitrádia. V pátek 13. listopadu má přijít soudný den. Spočítali to vědci v 60. Akorát těch soudných dnů už bylo, víme, hodně. Nicméně je tady taková hypotéza, kdyby teda za 39 dní měl být konec světa, tak jak byste s těmi posledními dny naložili? Ptali jsme se vás, jak byste si to užili?
1: Píše Pepča, ahoj, já bych vzala rodinu na dovolenou, abychom se měli dobře. 13.11. mám zrovna narozeniny. PS, máte nejlepší rádio. Moc děkujeme a tak to vyšlo na narozky takhle vtipně, no, ale tak ono to bude dobrý.
0: Tak pojďme na hlasovku od Johany.
2: Dobrý ráno, abych tancoval okolo ohně, jedl a souložil.
0: Jasně. Taky tady máme hlasovku od... někoho?
3: Ahojky, tak já si myslím, že hodně lidí by začalo rabovat, protože prostě by si všechno chtěli užít, všechno by si chtěli vzít, takže si myslím, že nejvíc by rabovali a pak teprve by si užívali, tak zatím Zuzka.
1: To je asi taky fakt, no.
0: Taky super názor. Hlasovku nahrála i Ivča.
4: Krásný dobrý ráno, tak my bychom rozhodně natankovali plnou do obytňáku a rozhodně bychom se podívali na místa, kde jsme ještě nebyli. A protože jsme milovníci vody, windsurfingu, takže by to bylo úplně jasný, že jo. Strávili bychom poslední dny u moře, kde je nám krásně, někde u vody, grilováníčko, koronka pěkně s dětma a čau, prostě asi tak, pohodičku, užít si to takhle, no. Mějte se krásně.
1: U Ivči to není party, tam je to naopak rodina a klid.
0: Ale super názor teda, rozhodně dobrý nápad procestovat vlastně svět, myslím si, že za 40 dní by se dalo navštívit spoustu destinací. Taky tady píše, ahoj, můj celoživotní sen je podívat se do Francie, tak pak tady třeba taky další, Klára, ahoj Hitrádio, tak já vím naprosto přesně, že bych to prožrala, ale doslova, žádný kalorický tabulky, zdravá strava, hlídání se, ale totální obžerství. Věřím, že tohle je sen každé ženy po 30. co je na permanentní dietě. Taky souhlasím. A pojďme ještě, máme tady hlasovku od Jakuba.
5: Krásné dobré ráno. Kdyby byl konec světa za 39 dní, tak bych ho strávil asi v bordelu. Díky. Hezký ráno. Kuba.
1: Upřímnost nade vše.
0: Díky. Tak. A zrovna Kuba se jmenoval, člověče.
1: Na co narážíte teďka?
0: Ne, jsme tvůj kluk. Náhoda. Konečně někdo to řekl na plnou hubu. Gala Freed from Desire na Hit Radio v 8.18. Ale stejně žádný konec světa nebude. Budeme muset ty hypošky platit. Tak pojďme na to. Krásné ráno.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
19: Zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na Domažlicku. V obci Luženičky přímo na hlavním tahu došlo k nehodě, havarovalo tam osobní vozidlo. No a pozor si dávejte taky na dálnici D5, kde je omezení mezi kilometry 89 a 95 v obou směrech.
21: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
22: Hit Radio FM Plus.

0: 8 hodin 32 minut. Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Filip pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornské ministerstvo spravedlnosti odhalilo případ ženy, která v předchozích letech zaregistrovala k volbám i svou fenku Maju, přičemž jednou byl její hlas dokonce započítán. Pokud bude ale teď shledána vinou, může být odsouzena v USA až k 6 letům ve vězení. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů. No a rybář v americké Floridě pomohl z nesnází dívce, která několik desítek metrů od břehu zoufale bojovala s vlnami a silnými proudy. Vyslal k ní dron, na nějž zavěsil záchrannou vestu, kterou pak teenagerce spustil na hladinu. S pomocí vesty se dívka udržela na hladině a dostala se blíže ke břehu. Z vody ji nakonec pomohl profesionální záchranář.
3: Nová doba, no, kdy si rybáři nosili pruty na ryby, teďka tam nosí drony prostě.
4: A mně přijde, že se vlastně může měnit tyto starý přísloví, že? Jak se, když se říká tonoucí se stébla chytá, že vlastně dneska to může být tonoucí se drona chytá. Pojďme na Hity, hezké ráno.

0: Ella, Kate Ryan. Za malou chvíli 8:45, mladíte Hit Radio, dobré ráno. Čověče, já o víkendu viděl něco, co jsem do té doby znal jenom z doslechu.
1: Ano.
0: Existuje portál, který shromažďuje řidiče, co blbě parkujou. Ta domena je www.parkujujakčiča.cz, jo. Hele, a já o víkendu takovou nálepku potkal. Já parkuju a říkám si, tady to auto tady stojí, ten tady stojí jak... Teďka vylezu a vidím na čelním skle růžovou nálepku a tak to čtu a na tom bylo: vaše auto se brzy objeví na webu, parkuju jak blablabla. Tak si říkám, tak se na to podívám. A člověče, já už jsem to viděl třeba 5 let zpátky, jo, a říkám si, ono to pořád existuje. A zjistil jsem, že tady těch nálepek, jo, je prodaných už asi 50 tisíc a asi to funguje, asi to má nějaký vliv.
1: Já teďka tady už otvírám ten růžový web, protože se bojím, jestli tam náhodou neuvidím sebe. Ale jako ty nálepky, to mi přijde vlastně dobrý, jo. Je to bizár, je to vtipný. Vlastně i kdyby mi to někdo na to auto nalepil, tak já se tomu zasměju.
0: Jako pojďme si říct, jo, asi nikdo z nás není stoprocentní, i když si myslíme, že umíme parkovat. Já teda taky občas se přistínu toho, že zastavím, někam jako zaparkuju a říkám si, začnu se tam sám sobě smát a říkám si, no tak Michale... Jsi to tady nechal jak úplnej, doplňte si, takže, ale říkám si, hele, začalo to parkováním, ale přiznejme si, že jako někteří by potřebovali samolepku i mimo auto.
1: Jako lidi, jo, na sebe
0: nalepit. No jasně, jasně, já bych si zasloužil lidu přímo na čelo. Hele, co byste tam dali vy, kdo nás posloucháte, nechám to na vaší kreativitě. Hodiny souhvězdí za malou chvíli, taky David Guetta, Terry Swims, Tones and I, hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hit Rádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
11: I pro mě?
10: Pro každýho.
12: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
10: A do zoo taky.
12: Dinopark. Žijeme dinosaury.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
15: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Já to prostě zbožňuju. David Guetta tady svým Stones and I. Tohle je Hit Radio v 8.52.
1: Michal zbožňuje tenhle ten song, co zbožňuju já a možná i spousta z vás jsou Cimrmani, jo? Tak kdo jste milovníky Jary Cimrmana, tak prosím vás, divadlo Jary Cimrmana oslavilo 59 let. 4. října 67 mělo premiéru jejich úplně první představení, což byl akt. To vstupný tehdy bylo nějakých 15 korun a údajně měli herci takovou trému, že si museli brát prášky na uklidnění, což je vtipný. Ale chci říct, že já jsem strašně vděčná svým tátovi za to, že mě vychovával na Holzmanovi a Cimrmanech. Opravdu mě bral do divadla na jako spoustu a spoustu her od Cimrmanů a miluju to, musím říct.
0: Takže se asi nebudeme divit, když pustím tady jednu ukázku, že se tomu zasměješ.
2: Debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
1: To je prostě tak strašně dobrý humor, pardon, ale to je skvělý.
0: Mě strašně baví, jestli pamatujete, když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. A Smrtka říká, a my nesmíme ani naznačovat. Pojďme na hity, poslední song, pondělní snídaní šampionu, Alan Walker, Alone, 8.54, hezké ráno. It's

0: tohle je Hit Radio. Alan Walker Alone v 8.56. My vám chceme popřát krásné ráno, taky samozřejmě hezký den, jsme rádi, že jsme to spolu zvládli. Nicméně tenhle týden bude o něco delší, samozřejmě, jak není pondělí volno.
1: A jo.
0: Zvykli jsme si na to hodně, co? Zvykli jsme si hodně. Tak buďte s námi dál, po deváté, na vás čekají další parádní hity, třeba Poetika, Ella Henderson, taky Eminem s Rihannou. My se loučíme a uslyšíme se kdy?
1: No zase zítra od 6 do 9, tak se mějte krásně a ahoj.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak se mějte fantasticky, hezký den a zítra ráno v 6. Čau!
1: Pa, pa, pa! Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 3 minuty před 9. Bára Škrybová. Přeju vám krásný pondělí a opatrní buďte v Plzni. V ulici Tyršova vyšetřuje se tady nehoda dvou aut, tvoří překážku a protože je tady silný provoz, tvoří se i kolony. Před obcí Ejpovice směrem od Rokycán je porouchané auto, na to si dejte taky bacha a jinak teda šťastnou cestu všem. A vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Jenom hity. Hit Radio.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
13: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, bude až 24 stupňů. Pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a taky o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Na horách se můžou objevit sněhové přehánky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil Seznamu.cz za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Zároveň uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o státní peníze za mediální kampaně. Nedávno se Turek musel omluvit také hnutí Duha. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty můžou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou probíhá mezinárodní cvičení. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
14: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
13: Technologie se tu ale pouze nepředvádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou. Připsal si tak vítězství i ve druhém startu sezóny. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New York Rangers. Asistence Filipa Hronka pak nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3.
12: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Kdo jste se lekl dnešního ranního počasí, tak se vůbec nelekejte. Sice zatím máme na většině území zataženo a mlhy, ale podle meteorologů by se s postupem dne mělo vyjasnit a v maximech naměříme zase až 23 stupňů Celsia.
4: Hit Radio FM Plus.
1: Nový týden je tu a vezmeme to z gruntu. Skvělá muzika nás čeká a dokonce si dneska spolu zahrajeme i o poukázku na nákup. Tak leďte, Bára Škrybová zdraví.

Emre Mariana, Love the way you lie, love the way you lie, ano, Hit Radio FM Plus s vámi, je pondělí dopoledne, 9 hodin, 11 minut k tomu. Když se podíváte k nám do stories, tak tam uvidíte anketu na téma nejhorší věci, které dělají kolegové a podtitul je Máme je rádi, ale... A pak tam je několik možností, kde můžete hlasovat mezi různými typy kolegů. A je tam třeba, že si pořád stěžuje, nebo že chodí pozdě, taky, že jí cizí jídlo z lednice, anebo že si celý den pobrukuje nějakou písničku, to bych možná mohla být i já. Můžete tam vybírat ze spousty možností, ale je to anketa, kde prostě jenom zakliknete možnosti, nicméně pořádně si hezky jako od plic neulevíte. A proto bych vám teď chtěla dát tady ve vysílání Hit Radio FM Plus prostor, abyste si právě ulevili pořádně. Napište mi, co vás dokáže na vašem kolegovi spolehlivě vytočit a proč. Nebo co prostě nemáte rádi, přes co nejde vlak, čemu se vyhejbáte, pokud možno. Pojďte, teď máte prostor si takhle v pondělí ulevit. A uvidíte, jak se vám bude dobře pracovat. 720, 870, 237. Osobně třeba nemusím takovou jako přehnanou iniciativu, a to ve všem. Už jsem to nemusela ve škole, nemusím to ani v práci. Já jsem obecně veselá holka, mám ráda zábavu. Někdo říká, že jsem až magor, ale když třeba někdo přijde s řízenou zábavou, tak to si jako sedám do kouta, moc se neúčastním a spíš jen tak jako zpovzdálí pozoruju jako temný rytíř. Tak to je třeba u mě, jo, přehnaná iniciativa u kolegů, to fakt nemám ráda. Takže zpátky teď k vám, co vy na kolegovi opravdu nemusíte. 720, 870, 237 a k tomu vám posílám Linkin Park. Tell me the-

0: Wanted Walks Like Rihanna, Hit Radio FM Plus, 9 hodin 23 minut a my si teď jdeme ulevit pěkně od plic. My jsme tady totiž spolu takhle hned na úvod pondělního dopoledne nadhodili téma, co nás dokáže spolehlivě naštvat u našeho kolegy. A mám tady zprávu od jednoho našeho posluchače, který si přeje zůstat anonymní. A možná i proto, že to vzal obráceně a místo toho, aby si postěžoval na kolegy, tak u něj zavládla sebereflexe a naprášil sám sebe. Zdravím, ahoj. Já jsem takový kolega, že mám ke všemu blbé připomínky, nebo něco řeknu a dopředu to nepromyslím a pak toho lituju. Milí anonymní posluchači, jak já ti rozumím. Já jsem taky takovej slon v porcelánu, velmi často a oceňuju tvoji sebereflexi. Další napsal Martin. Mě vytáčí, když někdo něco pokazí a pak začne. Ale my jsme se asi špatně pochopili. Ne, my jsme se pochopili dobře. Ty jsi to jen udělal blbě. Já se fakt směju, ale zase je to nekonfliktní reakce, to je důležitý v kolektivu umět. Ahoj Báro, v minulé práci jsem měla kolegu, který nikdy neudělal kafe ostatním, ale jakmile ho dělal někdo jiný, okamžitě se ozval, když už tam jdeš. Jemu to přišlo jako sranda, ale nás už to potom fakt nebavilo. Ahoj Marci. Jo, jsou to ty maličkosti, které dokážou po čase fakt nebavit. Úplně vás chápu. Moc děkuju za vaše zprávy a buďte v práci udatný. A kdyby na vás lezla třeba nějaká agrese vůči kolegům, zesilte se Hit Radio FM Plus a ono to přejde. Hezké pondělní dopoledne všem, přeje Bára Škrybová, díky, že jste s náma.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
3: Tuto topí? Kde?
2: Žádný.

0: CZ.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Zahradnictví Plzeň na Domažnické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
8: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
7: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
9: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Tak tohle je Lady Gaga, Abrakadabra, pecka veliká, 9 hodin 36 minut k tomu Hit Radio FM Plus s vámi. Je 5. října, možná jste to nevěděli, ale dnešní 5. říjen patří učitelům. Připadá na něj totiž Světový den učitelů. A možná jste to nevěděli právě proto, že u nás v Čechách den učitelů připadá na 28. března, kdy se narodil Jan Amos Komenský. Ale tenhle 5. říjen, ten je právě celosvětovou oslavou. Mě moc mrzí, že v tuhle dobu většina učitelů máte akorát hodinu nebo má, protože nás asi jako neslyší. A pravděpodobně nás tady jako neslyší, no to je škoda. Protože já bych ráda takhle přes éter Hit Radio FM Plus vzdala hold všem učitelům, protože ta vaše práce, to je řehole. Záslužná, ale řehole šílená. Obdivuju vás obrovsky, tuhle práci bych osobně fakt dělat nemohla. A vy, kdo se snažíte stále dovzdělávat, nebojíte se novinek a záleží vám na našich dětech, tak vás obdivuju dvojnásob a děkuju vám opravdu upřímně. Užijte si svůj celosvětový den učitelů a buďte dostatečně silní, ať to všechno zvládnete. No a právě proto teď Strong Enough od Cher jenom a jenom pro vás.

0: 9 hodin 44 minut s vámi Hit Radio FM Plus a teď to byl naskok i Šabuzi Bar Song. Já jsem před chvilkou říkala, že je dnes celosvětový den učitelů. Děkovala jsem za jejich práci, odvahu a sílu a dovzdělávání se. A že mě mrzí, že nás pravděpodobně teď neslyší, protože asi mají hodinu. A přišla mi zpráva. Ahoj Báro, jsem učitelka a náhodou jsem tě slyšela. Zrovna mám volnou hodinu, takže tvoje poděkování doputovalo minimálně k jedné z nás. A musím říct, že se mě potěšila. Člověk většinou slyší hlavně to, co děláme špatně. Takže když někdo řekne i obyčejné díky, zahřeje to. Takže taky díky a zdravím všechny kolegy, učitele, kteří vás třeba taky zrovna poslouchají v kabinetu. Ahoj Jana. Jani, já jsem moc ráda, že jsem potěšila a moc díky za tvoji krásnou zprávu. To si takhle hezky děkujeme navzájem. Za chvíli Petr Bič projekt a nebo Blink 182. Tak buďte s námi a mějte všichni parádní pondělní dopoledne.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
5: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům Airweb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
13: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 804 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
18: Vstupenky na dětiraje.cz.
17: Bude vejdán.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
20: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
21: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
0: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
21: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: Hit Radio FM+.
22: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máte tak hezký Blink 182 a Miss You na Hitrádiu FM Plus přesně minutku před 10. hodinou. Před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Hořovicích došlo k nehodě dodávky a bagru, a to v ulici 9. května. Nehoda tvoří překážku, tak opatrně. Došetřuje se taky nehoda dvou aut v Plzni, v Tyršově ulici. Tady je silný provoz, pozor na kolony. A ještě před Ejpovicemi směr od Rokycán, tak tady je odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vaše starosti na našeho primátora.
6: Pane primátore, město Plzeň se rozhodlo investovat do rekonstrukce objektu, který na opravu čekal léta. Jedná se o historický systém filtrací v areálu plzeňské vodárny. Proč jste se tak rozhodli?
7: Ano, jedná se o takzvanou puchšabalovou filtraci. Většina Plzeňanů ji zná díky sádkám, které v ní fungují a budou fungovat i nadále. Stavba je světovým unikátem a dědictvím našich předků, kteří na tomto objektu odvedli mimořádnou práci. Je to něco, čeho si musíme vážit, a proto jsem slíbil, že ji zachráníme. A nyní tak už také činíme.
6: Zůstaneme ještě u vody. Také jste s panem rektorem podepsal memorandum o stavbě nového bazénu na Borských polích. Co memorandum znamená?
7: Znamená to, že jsme ke stavbě bazénu udělali významný krok. Já jsem moc rád, že jsme s panem rektorem našli společnou cestu a podepsali právě toto memorandum, které dává záruky oběma stranám. My jsme nyní na stavbu připraveni a budeme čekat, až skončí projednávací proces na akademické půdě. A já věřím, že v zápětí najdeme také finanční prostředky a stavbu zahájíme co nejdříve.
6: V září jste také otevřeli zrekonstruovaný objekt na Klatovské 19, kde vznikne Muzeum osvobození. A je zde i další z interiérů světového architekta Adolfa Loze.
7: Je to tak a za mě osobně se jedná o jednu z nejkrásnějších rekonstrukcí posledních let. Vznikne zde interaktivní expozice a jak říkáte, bude zde i nový dosud veřejnosti uzavřený interiér Adolfa Lose. Myslím si, že to bude nejenom další zajímavé místo k návštěvě pro plzeňáky nebo turisty, ale jistě to bude i zajímavé místo pro edukaci mladých generací.
5: To byl primátor města Plzně Roman Zarzický.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a ubrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
5: On air.
9: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vládu Andreje Babiše čeká dnes několik citlivých témat. Ministři projednají změny ve financování asistentů pedagoga. Vrátí se ke kritizované státní kulturní politice a rozhodnou, zda se zapojí do sporu u ústavního soudu kvůli novele rozpočtových zákonů. Liberec patří k nejotevřenějším městům v Česku. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil první místo mezi 56 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kodymová.
11: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
10: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat. Chystá proto další změny, které mají jeho fungování ještě více zprůhlednit. Cestovní kanceláře spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů.
12: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
0: Pondělní dopoledne je a bude zatažené, na většině území jsou i mlhy, ale s odpolednem by se měly mlhy rozpustit, oblačnost protrhat a dostaneme se až na polojasno. Teploty se dneska vyšplhají v maximech na 23 stupňů Celsia.
5: Hit Radio FM Plus.
0: Jsou 3:50, já jsem Bára Škrybová a jdeme spolu otevřít druhou dopolední hodinu. V ní si zahrajeme o poukázku na nákup, tak si to nenechte utéct.

Kelly Clarkson, Because of You, na Hitrádiu FM plus 14 minut po 10. Možná se někdo z nás zalekl toho raního, potažmo dopoledního počasí. Je to celkem změna oproti těm slunečním dním nebo dnům, který jsme si užívali minimálně poslední týden. No tak je říjen, no, budeme se muset připravit a připustit si, že to babí léto s námi nebude věčně. A fakt nastanou ty plískanice a chladno a stromy bez listí a málo světla a tak dále. No, já už tam mám osypky. Každopádně, minimálně do středy ještě můžeme být v klidu, protože až do té středy to vypadá na slunečno a teploty v maximech na 23 stupních Celsia. Ve čtvrtek už začne ta teplota padat, tam jsou maxima uvedena jen na 18 stupních Celsia a pátek kolem 10. Tady bude propad opravdu veliký, tak se nelekněte. A víkend prý bude už jako opravdu kosa, tak uvidíme, no. Každopádně, kdo máte rád to teplý počasí, vypadá to, že už ho tolik nebude, no. A do té středy ho zkuste opravdu vytěžit na maximum. A kdo jste spíš teda na ty podzimní plískanice, tak vy se těšte na druhou půlku týdne a dál a já začnu pomalu umírat. No nic, je pondělí dopoledne, jdeme to zase nahodit nějakou skvělou muzikou od podlahy. Guru Josh Project. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Green Day, 21 Guns na Hit Radio FM Plus, 21 zbraní. Vám bude za chvíli stačit jedna zbraň, a to v podobě nějakého telefonního aparátu, protože si za chvíli zahrajeme o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun do OC Rokycanská. Tak nevypínejte rádio, ať tu soutěž chytíte. A já vám zase včas řeknu, kde máte volat. Do té doby nás potěší svojí hudbou. Imagine Dragons, Bad Liar a po nich ještě Rehab. Tak hezký dopoledne všem.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Dusan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Dusanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Dusanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Je, já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV. Exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport. Nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
11: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
15: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Tak co jste nedočkaví? Chcete poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun? No tak si o ní volejte. Právě teď 720 870 237. Třetí volající jde do éteru. Milo.

0: Rehab in my head na Hit Radio FM Plus, s vámi Bára Škrybová. My celý tenhle týden budeme na Hit Radio FM Plus hrát o poukázku do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tahle poukázka se opravdu hodí, protože v OC Rokycanská pohodlně vyřídíte nákupy i něco dobrýho k jídlu. Najdete tady módu, sport, elektroniku, kosmetiku, restaurace, kavárny a další služby, takže ať už scháníte něco pro sebe, pro rodinu, anebo si chcete třeba jenom udělat radost, tak v OC Rokycanská máte rozhodně z čeho vybírat. A dneska si o tuhle poukázku úplně první zavolala Markéta. Markéto, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ahoj, dobrý den, jak se máš, Markétko?
1: Já krásně, akorát nervózně.
0: Neboj se nic, neboj se nic, my jsme tady hodný, já budu taky hodná. Jdeme na to, jo, dám ti otázku.
1: Dobře.
0: Tak jo, tak poslouchej. Co všechno zvládneš při jedné návštěvě OC Rokycanská? Za A. Vybrat si z více než 50 obchodů a služeb pod jednou střechou. Za B. Nechat přepsat chalupu na souseda. A za C. Pořídit si ponorku a řidičák na vysokozdvižný vozík. Tak co tam asi zvládneš?
1: Tak si myslím, že je to na 100% Ačko.
0: Je to Ačko a já ti věřím, že by si tam zvládla i ty další věci.
1: Moc krát děkuji.
0: Jasně, řekla jsi to správně, moc krát děkuji, je to tak, poukázka je tvoje. Ještě, Markétko, důležitá praktická informace, můžeš ji využít v jakémkoliv obchodě v rámci OC Rokycanská. A to dokonce opakovaně, dokud ty 2000 úplně nevyždímeš.
1: Dobře, takže to je určitě do dětí, takže to je rozvatřek.
0: Jako matka ti naprosto rozumím. Měj se hezky, Markéta, ještě jednou gratuluju.
1: Tak jo, krásný den, nashledanou, díky moc.
0: Tobě taky, tak to byla Markéta. Jak už jsem řekla, o poukázku na 2000, nebo na 2000 do OC Rokycanská hrajeme až do konce tohoto týdne, takže tady mám ještě 4.
2: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z 5 dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?

0: Tak tahle písnička se jmenuje The Reason a já mám pro vás teď důvod, protože reason je důvod, proč vyrazit o víkendu do Plzně do Měšťanské besedy. Kam vyrazit? Tento víkend 10. a 11. října se do Měšťanské besedy totiž vrací festival panenek a je to už osmý ročník a k vidění bude tisíce panenek, historické i moderní, k tomu ručně vyrábění medvídci, staré kočárky, na programu je i tvoření nebo módní přehlídka ve stylu 20. let, to bude krása. Letos dorazí dokonce i speciální host Eliška Hašková-Kulič, což je odbornice na etiketu, která 18 let působila v Bílém domě a pracovala pro 5 amerických prezidentů, tudíž do letošního tématu plného elegance a třpitu tak vlastně zapadne dokonale. Já už jsem právě teď nastínila, že letošní téma je lesk a třpit v záři hvězd. Takže pokud přijdete v něčem třpitivém, dostanete 20% slevu na vstupné. Festival panenek už tenhle víkend v Měšťanské besedě v Plzni. Více na www.festivalpanenek.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Profi voda, s tou se nemusíte
6: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
8: Navštívte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Ne. Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
12: I pro mě?
11: Pro každýho.
13: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
11: A do zoo taky.
13: Dinopark. Žijeme dinosaury.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
20: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je chytrárt?
20: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
21: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
12: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
23: Hit Radio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: is the answer.
1: Morandi Angel se svým moudrem Love is the answer, láska je odpověď na Hit Radio FM Plus minutku a půl před 11. hodinou. Připraveny jsou zprávy, počasí a teď taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně je situace na západočeských silnicích naprosto ideální. Nemáme totiž hlášenou žádnou nehodu ani novou dopravní komplikaci, tak šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Kapacity péče o seniory se dál rozšiřují. V České Třebové otevřeli nové centrum sociálních služeb. Třípodlažní budova vyrostla v blízkosti stávajícího domova pro seniory a nahradí dosluhující pavilon B, pokračuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
11: Bude mít domov kapacitu 130 lůžek, v kombinaci tedy domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zároveň 10 ulehčovacích lůžek, čili domov kapacitně vzrostl, je větší, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí v České republice demografie, tak určitě všechna lůžka budou naplněná.
10: Stavební náklady vyšly zhruba na 280 milionů korun. Španělsko čekají předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce tamní premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
12: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Na většině území je mlhavo a zataženo, ale někde už se to začíná protrhávat a s odpolednem by se ta obloha měla protrhat všude, a to až do stavu polojasno. Teploty dnes v maximech na 23 stupních Celsia.
9: Hit Radio FM Plus.
1: A před námi už jen poslední hodina pondělního dopoledne a je taky poslední společná. Taky zahájíme jednou retropeckou. Obchodník s deštěm, Bára Škrybová.

Måneskin The Loneliest s vámi Hit Radio FM Plus. Je 5. října a do Vánoc nám ode dneška zbývá údajně přesně 80 dní. Já jsem to teda nepočítala, ale četla jsem to, tak možná se vychylujeme o den, dva, ale už je to za rohem, tak to prostě je. A potvrzení toho je třeba i to, že Karlovy Vary hledají vánoční strom. Zatím se jim sešly 3 nabídky. 2 stromy z toho jsou mimo Karlovy Vary, to znamená v Lokti a Odeři. A třetí roste přímo ve městě, ale tomu prý chybí špička, takže zatím není vybráno. Při výběru město nezohledňuje jenom samotný vzhled, ale i to, jestli strom stojí na dobře přístupném místě, aby se k němu dostal případně jeřáb a taky potom náklaďák. Pokud máte nějaký takovýhle strom a chtěli byste se ho zbavit, protože už vám třeba překáží nebo stíní, tak pošlete nabídku na město Karlovy Vary, čas máte do konce října. A my město Karlovy Vary přejeme, aby ten letošní výběr a samotné stavění stromu bylo letos hladké a nedoprovázeli ho kotrmelce jako v loni. Jdeme zase tančit, skvěle to jde na tuhle písničku, Tonce Naj, Dance Monkey.

0: Rádio FM plus Bob Sinclair Love Generation. Já nevím, jak to máte vy, ale když tuhle písničku slyším, tak já mám kolem sebe léto. Opravdu jsem zpátky u vody, jsem na dovče a je mi krásně. Proč bychom si tuhle písničku nedali, když minimálně do středy podle předpovědi ještě to babí léto máme? Tak si to pojďme opravdu užívat, protože těch dní už opravdu bude jenom minimum. Za chvilku najít Rádio FM plus David Geta, Kim Petras nebo Katka Marie Tichá. A když teda budeme u té Katky Marie Tichý, tak si za chvilku povíme i něco o tom, že vyráží na šňůru. Počkejte si na to, protože to není jenom o tom, že si řekne nějakou informaci. My pro vás samozřejmě v rámci toho budeme mít i dárek. Všechno se dozvíte za chvilku, tak buďte s náma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
17: Promění.
16: A v novou sukínku?
17: Promění.
16: A v paraplíčko?
17: Promění.
16: I na obal pro pastelky?
17: I v obal.
16: A v baťůžek?
17: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
18: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
16: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
17: Běž už.
18: Více na cestaodpadu.cz.
19: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.

Katka Marie Tichá, Zničená zem na Hit Radio FM+. Já jsem před chvilkou říkala, že využijeme toho, že si pouštíme Katku. A rovno vám povím, kde Katku můžete potkat. Ona vyráží se svojí kapelou Benjis na podzimní turné a už 10.10., což je tato sobota, se zastaví v Klatovech, a to v městském kulturním středisku. Vy si můžete koupit lístky třeba přímo přes stránky www.katkamarietichá.cz, anebo když se podíváte k nám do stories, tak tam má Katka přímo pozvánku, kde vás osobně zve. A je u toho i odkaz, který když si rozkliknete, tak se vám rovnou objeví i to, že si můžete koupit lístky. Tak na Katku vyrazte. A pokud by se vám ty lístky nechtělo kupovat a chtěli byste třeba zkusit štěstí, tak ho zkuste dneska u Divokýho západu, protože se tam hraje taky o dva lupeny. Zkuste to, je to odpoledne, třeba vám to dopadne. Robbie Williams, No Regrets.

0: 11.44, pondělí dopoledne se chýlí ke konci. Jirka Pelnář připraven se svými srdcovkami, který si užijete po 12. hodině. Já vám tu nechám Taylor Swift, Tomáš Klus bude, Alanis Morissette taky a já osobně budu zase zítra od 9 do 12 a už teď se na vás těším. Mějte se krásně, loučí se Bára Škrybová, ahoj, díky, že jsme spolu byli.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
9: I pro mě?
8: Pro každýho.
10: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
8: A do zoo taky.
10: Dinopark. Žijeme dinosaury.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
15: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
14: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
16: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
17: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
18: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Před pravým polednem ještě pohled na silnice D11, tedy Hradecká dálnice, 24,5 kilometra ve směru do Prahy. Tady pozor, stojí porouchaný kamion, zbrzdí vás nárazově. Komplikace jste hlásili také na D8, 6,5 kilometra směrem na Prahu. Opět porouchané vozidlo. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu došlo k nehodě. Osobní auto se srazilo s nákladním, provoz je částečně zablokovaný, ale zdržení by mělo být v těchto chvílích minimální. No a podíváme se ještě na silnici mezi Harachovem a Rokytnicí nad Jizerou, kde došlo k nehodě osobáku. Tady auto narazilo do svodidel, proto projíždíte pouze jedním jízdním pruhem a aktuálně hlásíte v koloně zhruba 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
5: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeju Lucie Daňková. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu za litr nafty na 48 korun a 54 haléřů. U benzinu to bylo 45 korun a 97 haléřů. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily o 20 haléřů. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Jaké profese poptává, doplní mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
12: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
2: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízím možnost dalšího profesního růstu. Rekonstrukce skokanského můstku K120 v Harachově znovu začne nejdřív na jaře příštího roku. Rozhodnout bude muset nové zastupitelstvo města po nadcházejících volbách. Práce na přestavbě začaly loni a jsou pozastavené. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší souvislou řadu deštivých dnů, a to od začátku měření v roce 1886.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
2: V průběhu odpoledne většinou už polojasná, jasná obloha, v nížinách se může ještě tvořit nízká oblačnost, ale ta se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na horách bude chladněji a foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Je tady pravé poledne a pondělí, začínají nám naše srdcovky, krásný pondělní den vám přeju. Já vím, že slovo krásný a slovo pondělí tak dohromady až tak úplně jako nejde. Na druhou stranu vždycky může být hůř, ne? Mohli bychom mít těch pondělí během týdne víc. Takhle máme jen jedno jediné. Chcete nějaký tip, jak přežít pondělí v práci? Jednoduchý. Stačí vám k tomu jedno jediné slovíčko. A to slovo aha. To je celý. Pak už jenom záleží na intonaci, jakým aha podáte, když za váma někdo přijde a řekne, hele, tohle už jsi měl mít dávno hotový. Stačí říct jenom aha. Dobrý. A nebo, když vám někdo začne něco jako vysvětlovat, jo, v té práci je extrémně chytrý, tak stačí jenom říct aha. Na to není žádná odpověď. To je prostě jako skvělý. No a tak si dáme hned srdcovku. Číslo jedna, což je samozřejmě skupina aha. Jak jinak? Summer Moved On. Tak snad vám dneska zlepší náladu. Ještě jednou, hezký den zítra.

0: taková malá letní baladička. Léto přichází v podzim. Summer Moved On. Aha, na Hit Rádiu ve 12 hodin a 8 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tady mám zprávu od Peťana, zprávu, který píše: Čau Pelnej, slovíčko aha na pondělí není vůbec špatný nápad a na pátek zase haha, protože v pátek už mám všechno a všechny na salámu. Zdraví Peťan, díky za srdcovky. Peťane, není vůbec zač, haha je super nápad. A tím tak teď přemýšlím a říkám si, to mají politici, ale ne v pátek, ale každý den. Haha, ti nás mají na salámu 24/7. Kdo je ale 24/7 naopak v pohotovosti, tak to jsou lidi v nemocnicích. Jo, hele, tam před váma opravdu klobouk dolů, hlavně na urgentním příjmu. Já vím, že třeba teď ve fakultní nemocnici Plzeň, tak nás mají naladěný na urgentním příjmu, protože mi přišla i zpráva, což je jako skvělý, že posloucháte srdcovky a vlastně jako kde jinde, než v místě, kde to srdce každý den zachraňujete. Jsem strašně rád, že tam posloucháte srdcovky a tak vám tady posílám takovou jednu letní pohodovou vypalovačku, která si myslím, že vás provede tou dnešní pracovní směnou tak nějak snad jako v pohodě. No, ať to máte dneska jednodušší než kdy jindy. Přál bych vám dnes nejpříjemnější pondělí v roce 2026. Tady máte ode mě jednu speciální srdcovku. Má i lásku ve svém názvu a k tomu takový jako kalifornský vibe. California Love, Tupac a Dr. Dre. Jenom pro vás. Samozřejmě, ten doktor tam musí být.

0: To je také dotek dávné minulosti. Unit Mix a zázrak lásky na Hit Rádiu ve 12 hodin 18 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Moc děkuju za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 i k dnešním srdcovkám. Tahle zpráva mě potěšila hodně. Ahoj Jirko, děkujeme za srdcovky. Víkend byl dlouhý. Těšíme se na ně s kolegyňkou v kanceláři každý den. Je hezké slyšet v rádiu písně, které se tak často nehrají. Dnes při poslechu vzpomínáme, jak jsme za mladá chodili na trvalou a sedávali hodiny u kadeřníka. Sedíme spolu v kanceláři už přes 30 let, jsme tu déle než vybavení kanceláře, už se bereme za takový firmní inventář. Máme kávu, smějeme se a posloucháme. Děkujeme, že hraješ i české srdcovky. Zdraví Eva a Gáby. Dámy, děkuju. Teď já bych si přál teď být na chviličku s váma v té kanceláři, posedět, pokecat, zavzpomínat. Já teda na trvalou nechodil, ale moje mamka ano, takže vím. Dokonce si ještě dokážu vybavit i takovou to jako specifickou vůni té trvalé, jo, protože tenkrát taky jako nebylo na hlídání, takže já si pamatuju, že jako kluk, tak jsem musel sedět třeba, já nevím, ty 3 hodiny u toho kadeřníka. Nějakým způsobem se tam zabavit, což v době bez telefonů, bez tabletů vlastně vůbec nevím, jak to naši rodiče tenkrát dělávali. Každopádně moc děkuju za tuhle zprávu. Dáme si určitě i něco českého. Doufám, že se vám teď trefím do vkusu. Nevím, jestli tato dáma někdy měla trvalou, ale vím, že ona je taková jako naše hudební trvalka, protože její hudební kariéra stále trvá. Je fantastická. Nedávno o ní vyšel i krásný dokument, a tak si dáme její Soumrak bohů i tady v srdcovkách na Hit Rádiu. Bára Vasiková, právě teď.

0: tady takhle na to koukám do zpráv. A pozor, tak tohle je zpráva. Jak se říká, teď můžu umřít, jsem spokojený. Přišlo mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 zpráva. Ty krávo freeloaders. Tohle bych na Hitrádiu nečekal. Tak, tadá, takový jsou srdcovky, já jsem v pohodě. Po téhle zprávě já jsem naprosto jako spokojený, já můžu jít domů, tak dík. Ale ještě se dáme teda jednu na vaše přání. Tak co byste dalšího nečekali na Hitrádiu? Napište si o to, pošlete mi hlasovku. 777-937-777.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Máme ji!
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 36 minut, nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska je to srdcovka na přání a jedno takové hezké vyznání. Máme tady vybraný boyband. Je to speciální boyband a chce ho Afu Promonču, jo? Afu Promonču East 17, tedy boyband, který byl u nich v pokojíčku dřív než on, samozřejmě na plakátě, a přesto na něj nežádlí a naopak, protože ví, že Monča má tyhle boyband strašně ráda, tak ji chce dneska zlepšit pondělí, protože pondělí to je vždycky kritický den, tak aby měla úsměv na tváři i v práci. Krásný. Takže Afu Promonču. Právě teď.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj. No, tak Daj Daj, davaj, davaj. Daj Daj, dej, dej mi, dej mi. Kolikátýho dneska je? Dneska máme 5. To znamená, že to bude dlouhá doba do výplaty ještě. To je týden a kousek. Co budeme dělat? Daj vám práci zálohu. Daj nějakou zálohu. Je to strašně dlouhá doba do výplaty. No nic, tak alespoň budeme u toho poslouchat Hit Radio a minimálně hity, který vás baví. A to je vždycky takhle ve 12 hodin. To jsou srdcovky. Srdcovky na vaše přání. Mrzí mi, že se dneska nedostalo samozřejmě na tu vaši srdcovku, ale třeba to vyjde zítra. I zítra mezi 12 a 13 budou srdcovky Hit Radia a i zítra ta poslední 6. bude na vaše přání. Do 13. hodiny, než nás čekají nejnovější zprávy, tak si dáme ještě například Evu Farnou, teď už single, a nebude chybět ani Chad Kroeger, Joyce Scott a píseň Hero. No tak třeba nějaký Hero už čeká na Evičku. Kdo ví? Možná si můžeme dát po 13. hodině i trošku bulvárku, ať to pondělí maličko rozseknem. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, za chviličku tedy Eva Farna.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
6: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
8: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
9: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
16: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
17: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Chad Kroeger a Joyce Scott ve společném duetu. Písní Hero, což je mimochodem vzpomínka na Spidermana, ale už to je více jak 20 let zpátky, tohle je rok 2002. A zároveň je to poslední hit mezi 12. a 13. hodinou, víc už toho dneska nestíneme, před námi nejnovější zprávy, které začínají v jedno, ještě předtím také aktuální pohled na dopravu. Jak se kde jezdí, to slyšíte právě teď na Hit Rádiu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na vozidlo údržby dnes narazíte v Plzni na Borech, opatrně ve Folmavské ulici směrem do centra. Omezení je v pravém pruhu. A omezení je taky na výjezdu z Plzně směrem na Starý Plzenec. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil ruské území. Mnoho nemocnic si stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonického špitálu Tomáše Fialy jejich dost, jen nejsou správně rozmístěny. Problém je podle něj spíš v kompetencích sester.
11: Máme za sebou před 20 lety reformu jejich vzdělávání, vznikly praktické sestry a vznikly všeobecné sestry. Ty všeobecné sestry mají relativně vyšší kompetence, ty praktické jich tolik nemají. Tam bych plédoval za povýšení těch jejich možností provádět některé výkony. U těch všeobecných sester myslím, že bychom jich měli mít ještě více tak, aby bylo dobré saturovat všechna pracoviště zdravotnická i sociální.
10: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství dnes získali Američan Karl Deiseroth a také Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Cenu uděluje švédský Karolínský institut. Teď ještě pohled k nám.
12: Začalo to obyčejnou klukovinou a skončit to může až u soudu. Mladík v Plzni černou fixou pokreslil několik přenosných dopravních značek. K jeho smůle kolem právě projížděla hlídka policistů, která pro jeho počínání neměla pochopení. Navíc za poškození cizí věci může jít muž až na jeden rok za mříže.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
12: Předpověď na pondělní odpoledne nám pro západ Čech slibuje většinou polojasno. Přechodně bude oblačno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál na Hit Rádiu a ve zprávách Lucie mluvila o tom, že dneska někdo dostal Nobelovku a prosím, za co, že to bylo něco s mozkovýma buňkama, nebo co?
10: No je to výzkum, ve výzkumu fungování nervových buněk. V mozku byly oceněni tyto tři pánové, jsou to objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Znamená to v překladu, jak světlo může ovlivňovat fungování buňky.
0: Jo. Já mám v hlavě pondělí, takže já tam mám tu opičku, co tam má takhle ty činily.
10: Počkej, čeká nás celý týden Nobelových cen, tak uvidíme, co se dozvíme zítra.
0: To je krásný, a v pátek dostane Nobelovku Trump za cenu míru, tak to je teda... Krásný. No tak jo, tak pokud i vy máte pocit, že dneska nemáte vůbec žádný buňky v mozku, buďte v pohodě, nejste sami. Dítě pondělí. Navíc je dneska Mezinárodní den učitelů a tak se ptám, na kterého učitele vy si rádi vzpomenete? Máte nějaký příběh, který byste chtěli říct do rádia? Můžete. Na 777 937 77. Pište, posledujte.

0: to je přesně ta doba, do které my jdeme teď. Jdeme do doby tenkrát, kdy jste ještě chodili do školy. Pamatujete si na svého učitele nebo na svoji učitelku? Je jedno, jestli je to základka, střední, učňák, vejška. Prostě když se teď jako řekne nějaký učitel, tak kdo se vám vybaví a jaký s ním máte příběh? Tak to mě dneska zajímá. Mám tady samozřejmě několik zpráv na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777. Jsou tady i hlasovky, ale hned jednu tady uvedu na pravou míru, protože tady je zpráva. Ahoj. Milý Jiříku, já jsem asi trošku mimo s tím svátkem učitelům, vždyť ho měli 28. března na Jana Amose Komenského. Asi jsem nějako zaspala. Tak ano, to byl den učitelů, který se slaví v Česku a taky na Slovensku. Ten my máme 28.3. Ovšem, právě dnes, 5. října, je Mezinárodní den učitelů. To znamená, že nejen v Česku a na Slovensku, ale opravdu po celém světě. 5. října, to je ten den, kdy to slaví opravdu téměř všude. A teď pojďme na vaše zprávy. První je skvělá. Ježíši, oni mají i svůj den. No, tak jo, rád jsem neměl snad žádnýho. Oni mě totiž taky ne. Výborně. Tak co tu máme dál? 777-937-777. Pojďme na hlasovky.
1: Já jsem chodil do školy ve Frištáku a máme tam jednu rekordmanku, paní učitelku, která učí už přes 70 let.
0: Wow.
1: A ta byla jako super, no. Sice přísná, ale spravedlivá. A bylo jedno, jak se jmenujete, když máte dobře napsanou písemku, dostal jste to, co jste si zasloužil, což je super.
0: Masakr, masakr, krásný, přes 70 let, wow, to je jako klobouk dolů, tam musí mít svatozář, haranti ještě nepřestali bavit, tedy studenti, co jsem řekl? No pojďme dál, další zpráva, od Soni, ne, tady máme, ahoj Jiří, já vzpomínám na češtinářku paní Šabatovou z polygrafické školy v Rumburku, byl jsem tam 2 roky na nástavbě, takhle, a jako jedinýho Brňáka exota si mě kolikrát pěkně vychutnávala. Ale byla super, férová, naučila, maturita za jedna, tak super, zdraví, David z Brna. Tak Davide, taky děkuju za zprávu. No a co tady máme dál? Koukám, ještě tady je, ahoj Jirko, můj učitel na angličtinu, na střední. Líbil se mi, ale byla super, férová, naučila, maturita za jedna, tak super, zdraví, David z Brna. Tak Davide, taky děkuju za zprávu. No a co tady máme dál? Koukám, ještě tady je, ahoj Jirko, můj učitel na angličtinu, na střední. Líbil se mi hned, když k nám přišel na hodinu. Byl to přes

0: Ray Dalton na Hit Radio, ten by taky klidně mohlo vyučovat hudební výchovu. Je 13 hodin, 27 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 5. říjen, Mezinárodní den učitelů, tak jsme trošku zavzpomínali na učitele ze základní školy, ze střední školy, z učňáku, z vejšky. Je to zvláštní, že člověk si vždycky jako pamatuje spíš takový ty, nechci říkat úplně negativní věci, ale prostě ty věci, jako třeba já nevím, tady čtu zrovna vzpomínku na jednu paní učitelku od Tomáše, který píše, že měl na základní škole paní učitelku, která ho vždycky na chodbě tahala za pejzy a za uši, když zlobil a tím se prostě jako stala jako pro něj nesmrtelnou, no. To je přesně, prostě žádný dobrý skutky, jo. Takhle to funguje. Takhle se člověk stane opravdu jako nezapomenutelným. Každopádně, ještě mě tady pobavila jedna zpráva od Karla, který píše, čau, já mám učitelku mámu, manželku i tchýni. Já jsem před tabulí celý život. Pojďme si dát takovou malou modlitbičku za Karla, jo? Ty to musíš mít strašně těžký v životě, kamaráde. Takže malá pondělní modlitbička za Karla a my si dáme další hity. Za chvíli Dua Lipa, taky B.O.B. a Hayley Williams. Karle, myslíme na tebe.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tuto topí tady taky, já chci klimat, ty chceš taky.
7: Tuto topí?
8: Kde?
7: Žádný

0: www.tesco.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
6: I pro mě?
5: Pro každýho.
7: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
5: A do zoo taky.
7: Dinopark. Žijeme dinosaury.
8: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
9: Ať stále vítězí.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Hit Radio.

Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

Lipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. My si teď sice dáme kabáty, ale řeč bude o Markovi Ztraceným. Protože Marek Ztracený dneska v 18 hodin oznámí další velkou novinku. My už víme, že jde o koncerty na Šumavě, ale kdy budou, kolik jich bude a pro kolik fanoušků, tak to stále zůstává tajemstvím. No a vzhledem k tomu, že to má rád, tak se dá očekávat, že to bude zase něco epického. Tak se těšíme dneska v 18 hodin velké odhalení a teď slíbený kabáti na Hit Radio.

0: na Hit Rádiu. Je 13 hodin 44 minut, za chviličku David Guetta, tedy svým Stone Cena, je taky Jennifer Lopez a Pitbull s Zitem on the Floor. Trošičku si ještě zpříjemníme tady to babí léto, které tady máme. Navíc máme tady týden, ve kterým jednak se rozdávají ocenění. Že jo? A teď jak se to jmenuje? Mám dneska fakt jako vyme to. Cena míru. Jo? Jak to je? Mě normálně teď, reálně mi vypadlo to správný slovíčko. Vy už ho máte, vy už ho na mě, jakože křičíte prostě, to je mi 100% jistý. Nobelovka, díky! Tak, to jsem potřeboval. Nobelovky. Tento týden se rozdávají Nobelovky. Celý týden. A nás samozřejmě zajímá, jak to bude vypadat potom za Nobelovu cenu míru. Ta by se měla, jestli si dobře pamatuju, teda předávat v pátek, ale... Víte, jak to je, jo? Víte, jak to je. Teď momentálně začal hon na nejchytřejší lidi této planety, jo? Já jsem úplně v klidu. Jsem úplně v klidu. Tak dobrý. Takže Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, David Guetta a Teddy Swims, to vím, že budeme hrát ještě do 14. hodiny. Co bude po 14., tak to nevím, děj se vůle boží, dneska nás čeká opět pravda nebo bullshit, tak sám jsem zvědavej.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan, já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Zahradnictví Plzeň. Zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak přizvu z autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
14: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
15: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
16: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: energie na pondělní den. Je 13.59. V práci to prostě přehánějte, ještě máme celý týden před sebou. A pokud máte před sebou i cestu autem, tak teď dobře poslouchejte Hit Radio, protože je tady 14. hodina, nejnovější zprávy a aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Z dálnice D6 teď hlásíte omezení provozu od kilometru 83,5 ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu tam jede pomalu vozidlo údržby, tak si tam dávejte pozor. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
10: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.

0: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty, happeningy probíhají po celé republice a konaly se už o víkendu, pokračovat budou i v následujících dnech. Cestovní kanceláře spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Fotbalista Patrik Šik rozhodnutí nenastoupit za nároďák zatím nemění. Návrat ale do budoucna nevyloučil. Líbí se mu změny pod španělským trenérem Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Řekl to po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého hráče sezony.
3: Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
2: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa, kde Češi vypadli už ve skupině. Právě po konci šampionátu Šik v repre skončil. Teď ještě pohled k nám.
4: Ve městě Touškově nedaleko Plzně mají novou policejní služebnu. Je v Čemínské ulici v přízemí v budově, která kdysi patřila České poště. Policie je teď v centru obce, takže je dostupnější. Součástí nových prostor je i speciální kontaktní místo Polpoint, které občanům umožňuje bezpečně a diskrétně komunikovat s policií online.
5: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosu. Rozplzeň.cz.
4: Teploty se dnes v maximech dostanou ke 23 stupňům. Na horách se usadí okolo 19. Dál u nás na západě Čech bude hlavně polojasno, přechodně oblačno.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, je pondělí, blbej den, říká se, a je to asi jako pravda. Já tady teď čtu úplně jako věc, která mě strašně, ale úplně strašně šokovala. Stalo se to v Ohio, to znamená ve Spojených státech, za oceánem. Lékaři amputovali pacientce levou nohu na místo pravé. Šílený. V roce 2026, chápete to? Jak se tohle jako může stát? Jak se tohle může stát, že si prostě někdo na operačním sále splete končetiny? Jako chápu, je to 50-50. Když to řešíte s AI, tak to museli řešit s AI, protože já to takhle mám vždycky. Když něco řeším s chatem GPT, tak mi něco napíše, já říkám, to je blbost, a přijde mi, ano, máte pravdu, děkuju za opravu, zkusme to znovu, ale to není možný, ne? Že tohle se prostě stane v roce 2026. No děs běs. Co k tomu víc říct? Hrozný.
1: Hit Radio FM+. Yeah.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Play na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ještě zůstaneme chviličku v té nemocnici, alespoň pomyslně, v rámci dnešního pořadu Pravda nebo bullshit. Mám tady docela zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři. 37%. To je za mě jako enormně vysoký číslo. Jakože extrémně vysoké číslo. 37% lidí. To znamená, že 37% lidí v Česku, tak když jim něco je, nebo dokonce i jejich dětem, hodně jako mladí rodiči tohle dělají, tak to nejdřív napíšou do chatu GPT, nebo Gemini, nebo prostě kamkoliv tady do té umělé inteligence. Nechají si poradit a na základě toho, co jim umělá inteligence napíše, tak se vlastně zařídí. Jo, pořídí nějaké léky, vitamíny, mastičky, nebo se vlastně jako spokojí s tou odpovědí, kterou dostanou. Aniž by si to pak ověřili ještě u praktického lékaře. A nebo u lékaře svých dětí, že jo? 37%. Myslíte si, že to je reálné číslo? Jak to děláte vy? Děláte to taky? Jo, už se negoogluje, už se to všechno řeší s chatem GPT. Když vám něco je, nebo vašim dětem, ptáte se nejdřív umělé inteligence, jaký na to má názor, co byste měli dělat, a když to je ve vašich jako silách, tak poslechnete? A nebo stále ještě chodíte k doktorovi? 777-937-777. Jsem zvědavý.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska řešíme téma, že
0: vědci
1: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří ChatGPT nebo obecně umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři a tak s tím všechno řeší. Ptám se, jak je to u vás doma a jestli si myslíte, že 37% je velké nebo malé číslo. Tak tohle je taky dobrý. No ty vole, moje máma je názorný případ člověka, co věří víc AI a všem blbostem, co jsou na internetu. Mě něco bolí a hned, že hehe, ChatGPT. No hrozný toto. Díky za zprávu. Další. Ahoj, moje sestra je do toho úplný blázen. Když má její dítě nějaký flíček na těle, tak to hned fotí a posílá do ChatGPT a ptá se, co by to mohlo být za vyrážku. A opravdu věří všemu, co jí to napíše. Zdraví Lenka. Co hlasovky?
2: Čau, tak taky to zjišťuju u ChatGPT, jako je to pravda, prostě taková doba je. Mnohokrát se mě prostě stalo, že jsem přišel k doktorce, co měli děcka třeba 2-3 dny teplotu a dostal jsem nadaný, co tam lezu, jo, že to je ještě brzo, že to se pomalu ani nestačí nic projevit. Takže potom člověk sedí u té postele a trne, co ten dětskám vlastně je, no tak se samozřejmě uklidní tím, že prostě se zeptá, co je ještě normální, jestli toto už je moc vysoká teplota, nebo jestli prostě je tohle normální, tamto, nevím, přijde mi to normální.
1: Jo, je to už dneska taková doba a vlastně mě tady hrozně jako baví, že je tady bylo řečeno, že člověk se tím uklidní, jo. Tak důkazy mi další zpráva, kterou tady mám. Ahoj, já se přiznám, že to taky dělám. Je to pro mě rychlá odpověď a když je relativně pozitivní, tak to dál neřeším. Když je negativní a napíše mi to, že bych měla vyhledat doktora, tak nakonec tedy jdu. Ale je pravda, že to děláme asi jako proto, aby jsme rychle na to měli nějaký názor. Jo? Protože vzít telefon a jenom tak zavolat svým praktikovi, to prakticky jako nedělá nikdo. Jo? Do čekárny se nám taky nechce, to je taky jako šílený. A vysvětlovat takhle něco po telefonu, jo, asi to děláme kvůli tomu, že potřebujeme hned nějakou odpověď a většinou je to teda pro to uklidnění. Tak co, mají
0: vědci
1: pravdu, když tvrdí, že to je 37%, a nebo naopak je to vlastně malé číslo? Dejte vědět. 777-937-777.
0: Vědci
1: pravdu, když tvrdí, že to je 37%, a nebo naopak je to vlastně malé číslo. Dejte vědět. 777-937-777.

0: Nelly Furtado nebo Michael Schulte a Rehab, taky tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, to všechno nás čeká už za chvíli tady na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je umělá inteligence víc než náš praktický lékař? Tak to dneska řešíme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří, pozor, věří umělé inteligenci víc než svýmu praktickému lékaři. Mám tady pár zpráv ještě, který musím přečíst, jako třeba tady. Ahoj, já teda úplně AI nevěřím a všechno. Sice se s ní radím, ale spoléhám taky na svůj vlastní úsudek a mozek. Nicméně mám kolegyni, tak když mě v práci chytil žlučníkový záchvat a ležela jsem na zemi v bolestech, tak mi přinesla vodu a paralen. Že jí to poradila AI. Zdraví raději anonym. Rozumím, chápu. Ano, jakože jo. Taky na něco používám umělou inteligenci, ale stejně si radši osobně zajedu k lékaři, přeci jenom AI mi neudělá neschopenku do práce. To je přesně ono. Tady je ten kámen úrazu. Díky za tuhle zprávu. Tak abychom to teda uzavřeli. Když
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří AI víc než praktickému lékaři, tak já si troufnu tvrdit na základě všech zpráv, které jste mi poslali na WhatsApp Hitrádia, že v tomto případě
1: vědci
0: nemají pravdu. Myslím si, že nemají pravdu, jo? 37% nevěřím, že věří víc AI než umělé inteligenci. Kdyby to ale bylo tak, že 90% lidí už s umělou inteligencí tak nějak jako debatuje o zdravotním stavu, tak tam si řeknou, jo, to ještě málo, to bude 99. Takže v tomhle případě si myslím, že nemají pravdu, ale to, že už se to vůbec blíží k číslu 37, podle některých jako tady statistik, že věří víc tomu, co se dozví tady takhle jako na internetu, než tomu praktikovi, tak to je podle mě ale jako hrozný. To je jako zdvižený prst. Jo. Poradit ano, ale jak je to, důvěřuj, ale prověřuj. Pořád radíme, volejte svýmu praktickému lékaři.
2: Od pondělí do pátku se vám může poslouchání Hitrádia FM Plus pořádně vyplatit. Hrajeme o nákupy v OC Rokycanská a co si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hitrádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
3: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
14: I pro mě?
13: Pro každýho.
15: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
13: A do zoo taky.
15: Dinopark. Žijeme dinosaury.
14: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
19: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
20: Sudovi šrot, republice ocel.
21: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
22: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Nelly Furtado ve 14 hodin 37 minut. Pomalu, ale jistě se to tady všechno chystá pro taky dnešní odpolední show, která s vámi bude od 15 hodin. No a zítra ve 12 opět další srdcovky a jednu takovou srdcovku, které ještě mám, je to, řekněme, ochutnávka i toho, co vás čeká zítra. Tichá dohoda, když jste tohle slyšeli naposled. Večírek osamělých srdcí, má to smutný název, ale je to veselý. Tak mějte pohodový pondělí, zítra jdem.

0: je taky dopravní špička. No a za chviličku tady také bude i naše odpolední show, takže pokud náhodou někde uvíznete v nějaké koloně, tak nebojte se, budete mít sice nervy na pochodu, ale naše odpolední show tak vám zpříjemní to dlouhé čekání a zase vlastně jako o co déle budete trčet v koloně, o to déle budete moct v klidu poslouchat naši odpolední show. Takže tohle je vlastně jako dobrá zpráva. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra ve 12 opět srdcovky na Hitrádiu, to znamená půl hodina legendárních hitů a jeden navíc bude opět na vaše přání. Tak máte dost času na to, abyste si promysleli, co byste zítra chtěli slyšet. Těším se na vás.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plastik?
13: No má bejt.
12: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopíjat je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Aspekta Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Chebu. Stala se v ulici 26. dubna, kde se u křižovatky s Evropskou srazila dvě osobní vozidla. S opatrností tam projedete. Opatrně taky na jižním Plzeňsku, kde je nehoda na hlavním průtahu Stodem. Tam došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Kvůli vyšetřování se tam můžete krátce zdržet. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Pozor na podvodníky. Na začátku topné sezony se s nimi opět roztrhl pytel. Vydávají se za revizory, kteří přišli zkontrolovat kotel nebo komín. Řada lidí už se nechala napálit a přišli o nemalé peníze. Tak na to myslete a buďte maximálně obezřetní. V Plzni vzniká denní centrum pro postižené a lidi s autismem. Bude na Skvrňanech a půjde o třípodlažní budovu s kruhovým pavilonem, velkou zahradou a altánem. Stacionář pro skoro 40 klientů bude hotový do 2 let. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Pomáhá s výběrem destinace podle času, zájmu a nebo rozpočtu. V čem dál může být nápomocná, to ví mluvčí rezortu pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
7: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
6: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. No a na závěr ještě hokej. Hrálo se letošní první západočeské extraligové derby. A gratulace do Karlových Varů. Energie porazila Plzeň 4-1. Po 8 kolech Varům patří v tabulce krásná 3. příčka, Plzeň je 6.
8: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
6: Zítra bude na západě Čech teplo a slunečno. Předpověď nám slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty budou opět příjemné mezi 20 a 24 stupni. Tolik počasí. Teď už Kuba Rada a pondělní divoký západ.
4: Hit Radio FM Plus.
9: Parádní pondělí, hezký odpoledne, 2 minuty po 15. hodině. To je aktuální čas od Aše až po Prahu. Dokonce i v Konicích hladíte divoký západ, který uvádí oslavy západočeského derby. Rozdáme lístky na Katku Marie Tichou v Kladovech a taky utečeme kadeřnici z křesla. Keša a TikTok, k tomu taky Nelly, Kelly, Rowland, buďte s náma.

0: Kelly Rowland a jejich dilema. Tady je divoký západ Hit Radio FM+. Krásný pondělí, doufám, že jste si víkend užili. Bylo krásně, bylo příjemně, bylo teplíčko. Tak doufám, že jste načerpali síly. Já mám za sebou tady jeden hrůzný zážitek od kadeřnice. V pátek večer po vysílání jsem vyrazil samozřejmě do nejmenovaného kadeřnictví, kde berou okamžitě, prostě si sedneš a jenom čekáš. A dostal jsem holčinu podle mě po vyučení.
1: Jak jste poznal, že je po vyučení?
0: Klepala se jí brutálně ruka, v půlce toho stříhání střihla sama sebe. Ale bacha, jo, takže samozřejmě si to zalepila a já zbytek toho stříhání jsem zavřel oči, protože jsem neměl sílu na toto vidět. A teď ti samozřejmě jako běží v hlavě, tak co máš dělat? Máš odsaď utéct a říct tý, víš vůbec, co děláš?
1: Je spousta jiných hezkých zaměstnání, které by ti možná
0: třeba
1: šly.
0: Přesně, jako kdyby si byla na pokladně, možná, že to bude lepší než tady. Samozřejmě jsem teda jako to přetrpěl s těma zavřenýma očima. Odcházel jsem tam odsaď jako SpongeBob. S hranatou hlavou. Už když jsem platil, tak jsem psal mý známý kadeřnici, jestli v pátek večer náhodou se nenudí, že bych potřeboval zachránit a tímto zdravím Marušku do Dobřan, která byla zlatá, hned mě vzala a pokusila se to neštěstí na mé hlavě opravit.
1: Já si říkám, že vypadáš jako příjemně, že to asi teda nebude ten původní střih.
0: Ty tak lžeš.
1: Ne.
0: Normálně řekni, že je to strašný.
1: Sluší ti to.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, opravdu už vypadám šíleně.
1: Ne, už seš víc jak sépiák, než jako, že bys byl SpongeBob, víš? Je to moc pěkný, takhle pod vodu, ideální.
0: Ale chci se zeptat vás, co nás posloucháte, jestli se vám někdy něco podobného stalo, že jste někde byli fakt jako brutálně nespokojený a jestli jste to řekli, anebo jste to vydrželi, protože samozřejmě ta holka po vyučení, kdybych jí řekl, že je úplně nemožná, tak se tam sesype. No. A čím si vlastně jako pomůžeš, jo? I ublížíš a výsledek bude ten, že se rozbrečí.
1: Máš jistotu, že to teď slečna neslyší a nepláče? Omluv
0: Nemám.
1: Se. Omluv se.
0: Nemám, ale měla 3 dny na to, aby to ten výsledek rozdejchala. Já taky. 720, 870, 237, to je náš WhatsApp. Klidně mi dejte vědět, jak byste to řešili. No a já posílám poetiku.
2: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Ženský podle mě tohle jako řešejí víc než my chlapy. Zažila jsi něco tak hroznýho u kadeřnice, že by si řekla, Ježíš Maria, děvče, ty si tak levá, že to není možný?
1: Takhle, zažila jsem to, byla jsem malá. Aha. A měla jsem krátký vlásky. A kadeřnice tenkrát taky chvilku po vyučení, tak mě šmykla do ucha. Od té doby jsem chtěla mít strašně dlouhý vlásky a nebejt stříhaná.
0: Ještě, že jsi holčička.
1: No, přesně tak.
0: Ale píše Adam, asi tuším, kde jsi byl, taky jsem nedávno takhle vyrazil bez objednávky. Nikdy víc. Teď už mám svého prověřeného barbra a maximální spokojenost. Super, díky. No a píše taky Lenka, zcela upřímně podle toho popisu bych nevydržela a asi něco řekla. No a já jsem za to ještě blbec zaplatil.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
7: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
8: Sudovi šrot, republice ocel.
9: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
10: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
11: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
10: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
18: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
19: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech.
20: Internet hned

0: BB Rexa, Fatals a tady je divoký západ Hitrádia FM+. Jestli máte děti, máme pro vás naprosto skvělou zprávu. Skvělou. V Plzni totiž budou děti hlídat i večer. Normálně můžete odložit a jít na večeři, na masáž, na film, do kina, anebo zůstat doma.
1: Já bych teda ještě byla konkrétní. Můžete je odložit do jedné vybrané mateřské školky, ne jen tak jako odložit je někde na ulici.
0: Do babyboxu.
1: No, oni by mohli říct, kde bydlí.
0: No jasně, přesně.
1: Tak by z toho byly potíže.
0: Ale to je absolutně skvělá věc.
1: Jako, no za mě skvělá služba.
0: Potřebuješ si užít jako, teď to bude znít blbě, s partnerem večer. Ne, chcete někam jít, že
1: jo? Na večeři, na procházku.
0: Tak, ano. Potřebuješ to hlídání pro ty děti. Šoupneš dítě do školky.
1: No je to krásný.
0: To je absolutně top. Jako upřímně, kdyby mi tohle někdo řekl 10 let zpátky, že to bude, tak já si to dítě snad i pořídím.
1: No, není všem dnům konec.
0: Ne, to byl vtip, akorát ty se s tomu nesmála. Rozebru Novár za chvilečku, hezký odpoledne. You.

0: Kejna na Waving Flag, Eva Farná, Miraj a vzpomeneš si, to si dáme už za chviličku. Tady je divoký západ před náma, studená fronta, ochlazení a taky na čase jako řešit topení. Mám tady jeden bizárek z Brna, všichni víme, že to zdražuje, jo? To si jako pojďme říct. Není to sranda dneska topit. Nicméně týpek v Brně o víkendu se na černo připojil na plyn.
1: Oh.
0: Ale bacha, jako zlatý český ručičky, takže vzal normálně hadici z vysavače, tu izolepou přilepil na tu plynovou trubku a za pomocí sifonu, normálně odpadní sifon, to nějakým způsobem ještě připojil doma. Já jsem to neviděl, asi bych to možná ani vidět nechtěl, upřímně. Samozřejmě to smrdilo po celém baráku.
1: Jako je to kumštýř, o tom žádná.
0: Takže tam přijela pohotovost a přišlo se na to, že pán teda chtěl odebírat na černo jako plyn. Zase nedělejte to, tohle je fakt jako ten nejblbější nápad. Takhle, Brno, ono se říká, že to není město, že je to životní styl a my jsme fakt rádi, že ho můžou žít dál bez trvalých následků.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
3: to přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
5: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

John, tady je Hit Radio FM Plus. Divoký západ, no a Bára chystá taky aktuální zprávy. Vezme nás do Klatov, o víkendu tam totiž řádili mladíci s vajíčkama. Házeli je na fasádu jednoho z domů. No a přitom už od středověku víme, že teda jako vajíčka patří do základu, nikoliv na fasádu. Detaily, tak ty budeme mít za chviličku ve zprávách. K tomu Katy Perry a taky Pink.

0: Za minutu bude 16 hodin, je s váma Hit Radio FM+. Máme zprávy, máme taky dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení v těchto chvílích hlásíte z dálnice D5. Opatrně mezi kilometry 137 a 144 v obou směrech. Pracují tam silničáři a je tam proto dočasně zúžená vozovka. Vaše další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
8: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
9: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
10: www.pubec.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
12: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Už ve středověku věděli, že vejce patří do základu a ne na fasádu. Tato legenda ale nejspíš unikla trojici mladíků v Klatovech. Původně gotický dům se totiž stal terčem, na který házeli syrová vajíčka. Místo velikonoční nadílky z toho bude pořádně drahá oprava. Škoda na fasádě je 350 tisíc korun. Případem se zabývá i policie. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Všechny akce lidé najdou přehledně na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí kraje Jitka Čmoková.
13: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
1: Lidé si mohou nastavit, jaké akce je zajímají a následně dostávat pravidelné informace. Patrik Šik po druhé v kariéře zvítězil v anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Útočník Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce, který nakonec bere druhé místo. Třetí skončil kapitán fotbalového nároďáku Ladislav Krejčí.
14: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Na úterý nám předpověď pro západní Čechy slibuje jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech zítra během odpoledne naměříme od 20 do 24 stupňů. Pokračuje pondělní divoký západ s Kubou Radou.
12: Hit Radio FM+.
0: A pro vás všechny, co teď posloucháte, mám skvělou zprávu. Za chviličku rozdáme lupeny na Katku Marie Tichou v Klatovech, tak buďte s náma.

David Guetta se CEO Titanium. Ladíte Divoký západ Hitrádia FM Plus a já pro vás mám skvělou pozvánku do Klatov. Tuhle sobotu bude tam totiž hrát Katka Marie Tichá společně s Benjis a vy můžete být u toho díky nám, díky Hitrádiu FM Plus. Jestli chcete vyrazit na tenhle ten jedinečný koncert unikátní český zpěvačky, písničkářky, taky držitelky ceny Anděl, tak právě teď pojďte napsat. Náš WhatsApp 720 870 237. Jednomu z vás ty lístky dáme. A cože napsat? Stačí napsat chci na koncert. To je jednoduchý. Tady jsou Krištof, hned teď.

Hned teď a Krištof, tady je Divoký západ Hitrády a FM+. Zdravíme Kačku do Sušice, která si urvala lístky na Katku Marie Tichou. Je to hezký, jmenovkyně půjde na jmenovkyně, tak moc gratulujeme. Kdybyste chtěli vyrazit taky, lístky stále seženete mksklatovy.cz a nebo zítra o ně opět budeme soutěžit. Je to hrozně jednoduchý, stačí na náš WhatsApp 720 870 237 napsat zítra po 16. hodině chci na koncert, tak si ho klidně uložte už teď. Posíláme další hity, jestli jste na cestách, tak mrknem za chvilku taky na silnice, klidně dejte, jak to na nich vypadá, dejte vědět, jsem chtěl říct. A my posíláme Miley Cyrus. Let's go.

0: Check it out na Hit Radio FM+. Divoký západ s váma, Kid Laroi. Taky Linkin Park, to chystáme za chviličku, no a víme, jak to jezdí, jdeme na silnice právě teď.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Silničáře teď můžete potkat na Klatovsku. Pozor v Čachrově, kde pracují přímo na hlavním tahu. Opatrně taky na severním Plzeňsku v Rybnici, i tam se pracuje přímo na hlavním tahu, kde se projíždí pouze Kyvadlově. A ještě taky Sokolovsko, pracuje se v Lokti, kde omezení čeká v Tovární ulici. I ta je průjezdná, ale pouze Kyvadlově. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 700.

0: že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
16: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
17: Tak teď je ten správný čas.
16: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
17: Nejvyšší výkupní ceny.
16: Peníze i hned na ruku.
17: Vše vyřídíme za vás.
16: Přebereme záruky.
17: Nabízíme i možnost protiúčtu.
16: Přijeďte.
17: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
16: Tým Autocentra Davokár.
18: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
19: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
18: Klimatizace co topí?
19: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
18: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně...

0: slibovaný Linkin Park, divoký západ, Hit Radio FM Plus. Ladíte, děláte dobře, díky moc za to. Já vím, je 5.10, venku svítí sluníčko a teploty jsou na 20 stupňů Celsia, ale už se to blíží. Vánoce. A města na západě Čech hledají vánoční stromky. Nabídky už se taky hrnou, ku podivu.
1: No jasně, na západě Čech roste spousta krásných pravidelných stromů, který se hodí jako vánoční stromečky.
0: Ano, Karlovy Vary už mají 3 adepty. Jeden je z Odeře, druhý je z Loktu a ten třetí, u toho bych se zastavil, ten je přímo jako z Karlových Varů. Mm-hmm. Má jenom jednu nepatrnou varu na kráse, nemá špičku.
1: Počkej, ale to jako může být i výhoda.
0: No takhle, jako pokud se podíváme na to, co za stromy
1: ano.
0: jsme v Karlových Varech měli v předchozích letech, mohlo by se zdát, že je to dokonce jedno z kritérií.
1: Přesně tak, takové bezpečnostní opatření, aby se předešlo tomu, co se v lázeňském městě dělo dosud.
0: Ne, já doufám, že to teda jako tenhle strom nebude. Já vím, když nemůžeš jako kopat do hokeje, tak si kopneš aspoň do stromečku.
1: Tak by neměl špičku, no.

0: Lost Frequencies, Ex Ambassadors a Back to You na Hit Radio FM+. Zítra dopoledne poslouchejte mezi 9 a 12, taky Barču, protože i zítra pro vás bude mít dárkovou kartu v hodnotě 2000 korun na nákup v OC Rokycanská. A k tomu jednu velice lehkou otázku. Ta zítřejší bude znít, co potěší řidiče, kteří vyrazí nakupovat do OC Rokycanská. Za A je to parkovací místo, vám předem zahřívá osobní komorník, je to by bylo krásné. Za B je to venkovní i kryté parkování zdarma. A nebo za C, kdo přijede bez škrábance na disku, dostane zlatého bludišťáka. Tak jasně Bčko, ne? Krytý i venkovní parkování úplně gratis. Takže až ty 2000 vyhrajete, ale nemusíte platit za parkování a můžete jenom utrácet z té dárkové karty. Takže zítra mezi 9 a 12 poslouchejte Barču a Hit Radio FM+.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready? Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.n.cz.
5: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
12: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
13: Sudovi šrot, republice ocel.
14: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
15: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Fabiano David na Hit Radio FM Plus, 17. za chviličku, tedy hodina. Bára chystá aktuální zprávy a taky zásadní zlom v počasí, který nás čeká, kdy se ochladí a jak bude o víkendu, což je zásadní, protože na západě Čech se chystá spousta akcí. Tak to nám poví Bára přesně v 17 hodin. Mezi tím můžete vyzkoušet kohoutky od topení, jestli fungujou, a já posílám Dina Luise.

0: Hit Radio FM Plus, krásné odpoledne, díky, že nás ladíte, za to pro vás máme zprávy a taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5 od Prahy do Plzně, tak si dávejte pozor na kilometru 30,5. Došlo tam k dopravní nehodě, při které se srazila dvě osobní vozidla. Nárazově se tam dělá kratší kolona, tak tam projíždějte s opatrností. A další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Je přesně 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Část obchvatu Veselova na Karlovarsku se po 5 měsících otevřela pro dopravu. Silničáři ho vybudovali jako napojení Žlutic a okolí na dálnici D6. Celý obchvat by mohl být kompletně hotový už letos v prosinci. Mateřinka v Plzni nabídne večerní hlídání pro děti. Speciální program chystá školka na Doubravce, která tak chce ulevit rodičům a dopřát jim chvilku pro sebe, aby si mohli zajít třeba na večeři a nebo na procházku. Akce bude probíhat jednou měsíčně a využít ji bude možné jednou za školní rok. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. V budoucnu mohou zásadně změnit způsob vedení bojových operací. Cvičení aktuálně probíhá nedaleko Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou. Víc Simona Veselá z rezortu obrany.
10: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
1: Nové technologie vojáci testují přímo v terénu, kde ověřují, jak by obstály při konkrétních úkolech. Babí léto v Česku vydrží pravděpodobně do čtvrtka. Bude slunečno s teplotami až okolo 24 stupňů Celsia. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. No a také o víkendu budou teplotní maxima už jen pod 20 stupni Celsia.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Zítra u nás na západě Čech bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty podle předpovědi vystoupají mezi 20 a 24 stupňů Celsia. Dál si s námi užívejte pondělní divoký západ.
9: Hit Radio FM Plus.
0: No a taky to babí léto, který stále venku panuje. Tak a děláte cokoliv, my pro vás máme další várku skvělých hitů. Tady je Edward Maja.

0: Alex Veren, tady je Hit Radio FM Plus, Divoký západ. A ano, až do této chvíle jste od nás neslyšeli o hokeji. Je to z toho důvodu, že jsem Báru vlastně nechtěl moc tejrat, protože si myslím, že už to skóre jí jako dost sejmulo.
1: To bylo dost jednoznačný, že jo?
0: Jako překvapilo mi to, čekal jsem, že to bude daleko těsnější a vyrovnanější souboj a podle ohlasů plzeňských fanoušků nebyl.
1: Ne, opravdu jako Vary jednoznačně a klobouk dolů, opravdu zasloužená výhra.
0: Ano, velká gratulace do Karlových Varů. Zároveň musíme ale připomenout, že padl taky klubový rekord, a to 207 minut čistého času, hracího času, kdy nepadl gól do karlovarské branky.
1: To je neuvěřitelný čas, když si vemeš, jak ten hokej je opravdu svižná hra a lítá to tam, tak jako 207 minut dlouhá doba.
0: Přes 3 hodiny
1: čistého
0: masakra,
1: času.
0: Takže Dominik Frodl, velký borec. Zároveň myslím si, že je vlastně jako jedno, jak to dopadlo, protože před náma jsou ještě 3 ty západočeský derby, ale tohleto přepisování toho rekordu, to vlastně dělá ten hokej tím hokejem. Tak se těšíme na další západočeský derby. Jo, kdy Vary vyhrajou.

0: Flipside na Hit Radio FM+, divoký západ je s váma, za chviličku Imagine Dragons, bude taky Sofian Mežmeš a teď výhra v Eurojackpotu v České republice. Kdo by to byl řekl, co?
1: No, my jsme docela šťastlivci, já si myslím, že sem tam se tady takový výherce objeví.
0: Já jsem ho ještě neviděl.
1: Na vlastní oči ne?
0: Ne, ne.
1: Oni se neprojevují, ty
0: no,
1: lidi.
0: No, bohužel. Prosím vás, jestli jste někdy někdo vyhrál, dejte vědět na náš WhatsApp. Já bych fakt chtěl vědět, jestli jako ty výherci jsou reální, jestli existují, jestli žijou. Kolik vyhrál tenhle ten šťastlivec?
1: Necelých 5 milionů korun.
0: 5 milionů?
1: Není to moc, že jo?
0: No takhle, jako moc to není, na druhou stranu, kdo z nás je někdy viděl. Tak jestli skutečně vyhrál, tak furt je na tom asi líp než my.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Opět vítám Richarda ze Slevomatu. Ahoj.
6: Ahoj.
5: A už se nemůžu dočkat, co jsi pro nás tentokrát připravil za vychytávku.
6: Mám vychytávku. Máme na Slevomatu teď od 5. do 12. října velkou akci na pobyty, a tak jsem myslel, že bychom si dneska prošli pár tipů, kam se dá vyrazit na dobrou dovolenou za nějaký normální peníze.
5: A to je skvělý plán. Já třeba vždycky, když něco vyhledávám, tak potřebuju takový ty filtry, jo. Ty máte na Slevomatu úplně super. Jak tam zadáváš, kdy chceš jet, kolik lidí s tebou pojede, ale lokalitu, tu si nikdy nezaklikám. Vám, protože to si vlastně vždycky nechám poradit, jo? Sám vlastně nevím, co chci.
6: Přesně. Jako na tohle jsou ty filtry fakt skvělý. A jsem chtěl vlastně připomenout, že možná už je ideální doba na Silvestra.
5: Jo, to máš pravdu, to je nejrychleji vybraný.
6: Už teď ten výběr pobytů na horách je obrovský.
5: Já jsem koukal, že máte i Alpy.
6: No, krásný hotely v Alpách máme. My jsme byli v Kačbergu, hotel přímo na sjezdovce. Škoda, že jsme v rádiu. Musíte se hold sami pak kouknout na Slevomat.
5: Přesně tak. Mrkněte se na Slevomat a jak říkal Richard, jsou tam teď opravdu velký slevy na cestování.
6: Jo, slevy minimálně 15%, ale i třeba 20-30%.
5: Tak šup, šup, šup, jdeme se kouknout.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz.

0: Z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio. Gimme, gimme.

0: Tohle baví celý Česko a já se teda ale vůbec nedivím. Sofian Mežmeš a vzpomínka na Jirku Schellingera. Tady je Léto s tebou, respektive tedy bylo, i když venku ještě pokračuje to baví. Je s váma Divoký západ. O víkendu v České republice proběhl ilegální sraz nadšenců a tuningářů a policie si teda mne ruce ve velkém.
1: Ono totiž na pokutách se povedla vybrat neuvěřitelná suma. My jsme se na to dívali a ta částka jsou skoro 3 miliony korun.
0: Wow. Kolik teda zkontrolovali aut mimochodem?
1: Zkontrolovali přes 17 tisíc aut a více než 32 tisíc lidí.
0: Tak to je masakr. To je jako všechna čest, protože to je neskutečný číslo. Já jsem teda jako nic nezaznamenal. Je pravda, že jsem ale taky o víkendu nepáchnul z baráku. Ale u nás na vsi žádnej sraz nebyl.
1: U vás doma byl klídek.
0: Ale jako jestli jsme z toho utržili 3 miliony korun, tak si říkám vlastně pojďme je pozvat znovu a častěji, několikrát do roka. No tak se podívej na naší státní kasičku, ta bys nesla takovýhle sraz každý týden.

0: Queen s Arianou Grande, za chviličku taky One Republic. No a teď pro vás máme tipy na víkend, kam se podívat.
1: Kam vyrazit?
0: Tak třeba do Plzně, konkrétně do Měšťanský besedy. Teďko v sobotu a taky v neděli 10. a 11. října se tam koná 8. festival panenek. Nabídne historické i moderní panenky, ručně šité medvídky a historické kočárky. Navíc součástí celodenního programu bude taky komentovaná modní přehlídka ve stylu 20. let, a to pod vedením Mileny Hasalové. Kočárkování, latinskoamerický tanec a barmanská show vicemistra Evropy v barmanství. Ten program je nabitý. Vstupenky a detaily najdete na www.festivalpanenek.cz. No a pozvu vás v sobotu od 10 do 17 hodin taky na podzimní jarmark, a to do prostředí kláštera v Chotěšově. Slaný i sladký delikatesy, horký nápoje a hlavně komentovaný prohlídky kláštera, tak 100% vyražte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
17: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
1: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Disturbed na Hit Radio FM+, Evu Farnou a Perpetuum Mobile, tak to máme před sebou. Teď taky souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili. Ano, podělil jsem se s vámi o svůj hrůzný páteční zážitek od kadeřnice. Šel jsem do kadeřnictví, kde vás učešou a ostříhají bez objednání a podle toho to taky dopadlo. V půlce jsem chtěl utéct, kadeřnici tekla krev a já jsem zaplať pán Bůh nepřišel o obě uši. Už při placení jsem tam psal svůj známý Marušce v Dobřanech, jestli by mi s tím, prosím vás, mohla něco udělat. Takhle, já jsem byl tam ticho, protože mi bylo té učnice prostě líto, že se to nedozví, jo. Pak mi tady všichni v rádiu řekli, že jestli to slyšela, tak už to 100% ví. No, kadeřnice se ozvala, naštěstí ta, co to opravovala, takže moc děkuju. A taky jsme vyrazili do Brna, je čas se nachystat na topnou sezonu a tak Maník tam o víkendu napojil plynové potrubí na svůj ohřev a kotel a to za pomoci hadice od vysavače. Plyn smrděl naprosto všude, takže si dokážete představit, jak to tam vypadalo. Takhle, Brno, jak to říct, to není město, to je prostě životní styl. A my jsme hrozně rádi, že ho můžou v Brně žít dál bez trvalých následků. Tak takový to dneska bylo, my se loučíme, užívejte zbytek pondělka a zítra v 15 hodin se na vás zase těšíme. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na dálnici D5 na 30,5 kilometru směr na Plzeň je nehoda dvou osobních vozidel. Dejte tudy pozor. A co už se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp na čísle 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hi, I'm Lenny Kravitz.
14: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Jeho realizace bude podle ministra kultury zajištěna prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude kabinetu předložen do konce listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Cestovní kanceláře už spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu poslance motoristů Filipa Turka za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na písemné doručení. Turek k omluvě na Facebooku napsal, že Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Naší fotbalové reprezentaci zítra v utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. Do Londýna ze spoluhráči odcestoval. Národní tým ale dnes potvrdil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
16: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
15: Jasno nebo skoro jasno, ráno se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost s vyšší pravděpodobností, zejména v Čechách. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně v údolích místy 2 a místy také přízemní mrazíky. Postupně bude zítra opět slunečno, odpoledne i teplo, maximální teploty 18 až 24 stupňů.
17: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, doufám, že si užíváte pondělí, i když chápu, pondělky jsou těžký. My se ale nenecháme vystrašit, vůbec ne. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. No a začínáme Stingem.

Skupina Lucie, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hezký večer a krásné pondělí vám všem. Doufám, že jste pondělí zvládli se ctí a ideálně s úsměvem na rtech. Dneska, prosím vás, slavíme Světový den učitelů. A pojďme si říct, že učitelé to nemají vždycky snadný. Jo, teď máme, že jo, říjen, 5. tak už jsou sice a měsíc ve školách. No, tak co učitelé, učitelky, jak se držíte? Stále pohoda? Ne, fakt, vůbec vám to nezávidíme. Myslím si, že spousta z nás si třeba kdysi i přála být učitelem a pak jim došlo, jak náročný to je. Takže vy, co na sebe tuhle zodpovědnost každý den berete, dneska večer si to udělejte hezky. Zasloužíte si to, jo? K tomu ty nejlepší hity právě teď, Stonebridge.

0: Tohle jsou Backstreet Boys, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásný pondělní večer, ještě posledních pár dní tohohle babího léta. Tak doufám, že si ty příjemné teploty a hlavně to slunce užíváte, než se nás přiřítí poctivý podzimní déšť. A co se přiřítí taky, to jsou samozřejmě ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To bude ale na rozdíl od toho deště velice příjemné. Za chvilku už třeba Dexys, Midnight Runners, Duran Duran nebo Lily Allen.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?
3: Žádný

0: DM.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte víc

0: dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Ben a Smile, posloucháte Hit Radio. A dovolte mi na chvilku vás vzít zpátky do historie, konkrétně do včerejška, ale roku 1582. Protože já nevím, jestli to víte, ale je to naprosto fascinující věc. 4. října 1582 následoval rovnou pátek 15. října 1582. Prostě zmizelo 10 dní. Jako zní to hodně, tady úplně, vlastně to je docela jednoduchý. Oni tehdy přecházeli z juliánského na gregoriánský kalendář a potřebovali to srovnat. Takže prostě sebrali 10 dní, jo? Dejme tomu. Vtipný na tom je, že v Česku to proběhlo taky, ale až o 2 roky později. Protože prostě čeští stavovští nechtěli, jo? A bránili se a velmi se bránili, takže se bránili natolik, že to trvalo 2 roky. Nakonec to u nás proběhlo taky, konkrétně v lednu, 6. ledna 1584, šli lidi spát a vzbudili se druhý den do úterý 17. ledna. To je neskutečný. Si představte, že by se to dělo teď a že byste mohli prospat třeba hned 2 pondělky. Skvělá představa. Ale to bychom přišli o spoustu skvělých hitů. Ano, dámy a pánové, právě teď přichází Pet Shop Boys a Go West. Tak jdem na to.

0: Frida, I know there's something going on v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 6:45, pondělí, 5. října, tak co? Dobrý, jo, na začátek týdne je to vždycky na tom, to nepřehnat, jo? Protože musíte šetřit energii, že jo? Aby vám něco zbylo na všechny ty další dny, co jsou před námi. Takže nebudeme se zbytečně přetěžovat, ale budeme si dávat skvělý songy. Platí? Za chvilku už třeba Pretenders. Já nevím jak vy, ale já ho mám třeba spojený tenhle song s filmem Deník Bridget Jones. No a třeba se vám díky tomu taky připomene. Pretenders už za chvilku.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Auto CB, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz Auto CB v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Krásný večer, máme přesně 7 hodin a pokračujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Bob Marley.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Jste s Hit Radiem, krásný večer. Prosím vás, máme tady další případ fantastického, řekněme, podvodu? Já nevím, ale je to jako oficiální. Prosím vás, jeden italský umělec teď, jmenuje se Salvatore Garau, abyste věděli, od koho si nic nekupovat, prodal neviditelnou sochu za 18 000 dolarů, což je, prosím vás, skoro 400 000 korun. Jo. Neviditelnou sochu. Ta socha neexistuje, což on sám uznává a říká, že existuje pouze v představivosti autora i majitele. To je skvělý. To je skvělý, dokonce k ní dává pokyny, jak se dílo vystavit, mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5×1,5 metru, nesmí mu nic překážet, to je jasný, že jo. U těch neviditelných soch je to hodně právě ošemet. Nedej bože, abyste ji třeba schodili z podstavce, to by byl pěkný průšvih. Úplně vidím, jak si představíte, jak se rozbíjí o zem za 400 000 korun. No ale tak aspoň víme, že v každém z nás dřímá velký umělec, akorát zatím nejsme dostatečně velcí podvodníci. Tak třeba jednou. Další hity k tomu Blue a Elton John právě teď.

0: Kdo jiný než Lenny Kravitz, American Woman v éteru Hit Radio. Čtvrt na osm, krásný pondělní večer vám všem, díky, že ho trávíte právě s námi. No a samozřejmě s typicky pro nás výjimečným večerem, protože každý večer to patří opravdu tomu nejlepšímu z osmdesátek, devadesátek a milénia. A nádherný na tom je, že tam je vždycky z čeho vybírat, jo, to je prostě pecka za peckou. Ať už bereme ze zahraničí, nebo u nás.
1: Vrať se mi zpátky, už neslyším, jak se voláš, vrať se mi zpátky, nohochu to se načeká.
0: Věřím, že tenhle song si pamatujete všichni. Alice Springs a Vrať se mi zpátky, k tomu Love Message nebo John Lennon. Už za chvilku.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.

Just like starting over, John Lennon v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a údajně máme už jenom 40 dní, prosím vás, než se nám planeta vypne. V 60. letech byla, prosím vás, partička vědců a ta zveřejnila studii, podle který měl přijít soudní den, pátek 13. listopadu. Zajímavý, že to vyjde na pátek 13., že jo? No jasně, jasně. Prý to má být tím, že už nás tu bude prostě hodně a umačkáme se. Tak je to samozřejmě hloupost, že jo? To my jako víme. Ale zkuste si to představit. Máte 40 dní, jo? A ne, že začnete panikařit, to tím samozřejmě nemyslím. Ale víte, jak si s tím jedním kámošem slibujete to kafe nebo pivo už strašně dlouho? No? Tak to podle mě hecnete, že jo? Jako uklízet, to je třeba blbost, to nedělejte, jo? Ale schválně, zkuste vymyslet nějakou věc, kterou byste fakt jako nutně udělali. A ideálně, ať je to něco příjemného, prosím vás. Lepší motivaci podle mě nedostanete, jo? Maximálně, že byste se ještě motivovali z našich hitů. Právě teď jsou tady Aha a Crying in the Rain. To doufám dělat nebudete.

na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozivní večer. Letný pocit s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Alice DJ Will I Ever. Jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, za chvilku 7:45. Ano, pondělí je skoro za náma, večer. Jo, už se to tak uklidňuje, je teda už pěkná tma. Vy, co jste si na to taky ještě nezvykli, tak ano. Tohle nás teď čeká dalšího půl roku. Výborný vyhlídky máme, co se týče počasí moc ne, ale třeba co se týče hudby, tak tam to bude skvělý. To vám můžu slíbit. Pokračujeme samozřejmě totiž dál v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Dáme si do uší třeba Kabáty, taky Mariah Carey, nebojte, ještě ne tu vánoční, jo, taky si dáme Depeche Mode. Schválně, jak dlouho jste neslyšeli song Strange Love? No, za chvilku ho uslyšíte, tak buďte s námi.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šanceliga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

0: si.
1: Tohle byl Travis, posloucháte Hit Radio. A pozor, mám tu zásadní zprávu. Jo, protože vědci dlouhodobě zkoumají účinky kávy na naše těla. A už víme, že co se týče fyzické stránky, tak nám káva ve spoustě věcech může pomoct, což je super. No ale teď dokonce probíhá intenzivní zkoumání toho, jakou roli může kafe hrát, co se týče duševního zdraví. No a velice zajímavá věc, v rámci rozsáhlé studie se teď zjistilo, že umírněná konzumace kávy by měla pomoct. Minimálně souvisí údajně s nižším rizikem rozvoje úzkosti a deprese. Znamená to pít třeba 2 až 3 šálky kávy denně. Jo, ne ani víc, ale zároveň ani míň. Což je neskutečné. Takže teď už si kafe asi nedávejte spíš, pokud nemusíte být vzhůru celou noc. Ale ráno, tu první ranní kávu si pořádně užijte. Jo, nejdřív přivonět, bacha, ať si nespálíte jazyk. No a prostě

0: Set You Free a Entrance, posloucháte Hit Radio. Krásné pondělí, já vím, zní to zvláštně, ale tak minimálně, když jsme v téhle fázi, tak je pondělí už téměř za námi. A to už může být i pondělí hezký, když už jsme ho přežili, že jo. Navíc k tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Culture Club a taky Kate Ryan. No a chybět nebudou ani Chili Papričky. Ale prostě co song, to pecka. To se asi shodneme. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge už za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

Líbení Red Hot Chili Peppers právě teď v éteru Hit Radio. Krásný večer. A prosím vás, tohle je strašně hezký. Hrozně se mi to líbí. Velmi neobvyklý, ale za mě teda skvělý projekt se teď připravuje v Ostravě. Mezi paneláky, sídliště v ostravském Zábřehu, bude vybudován komunitní kurník. Má to propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou a to prostřednictvím každodenní péče o slepice. Já jakožto někdo, kdo vyrostl v baráku, kde byly slepice, králíci a tak dále, tak říkám ano, prosím vás, ano, to je naprosto skvělý. Jakože už jenom to, že se naučíte, že to vajíčko je tady z té slepičky, ano, a že je potřeba je nakrmit a tak dále. Za mě je to naprosto skvělý projekt a říkám kurníky do každé školy. Jo, nevím, jestli je to reálný, ale pojďme se tam dostat, protože já si myslím, že by to bylo skvělý a pak by ještě ve škole mohli dělat snídaně rovnou z těch vajíček. To je podle mě úplně dokonalý plán. No nic, kdyby něco potřeboval někdo poradit, ráda vysvětlím. A vám pošlu samozřejmě další hity. Za chvilku Bangles a právě teď jsou tady Daft Punk.

Možná jste ho měli dneska. Manic Monday, Bangles za námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že jste si užili tuhle přehlídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra. No a nebojte, ještě docela pár songů stihnem, jo? Třeba R.E.M., taky Five Young Cannibals a taky... Feel the rain on your skin. Jeden z nejlepších songů na to, když potřebujete motivaci. Natasha Bedingfield a Unwritten už za chvilku. Tak se mějte hezky, ahoj.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

ztratil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Nejdůležitější zprávy ze západu Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio FM+.

0: Srdce Belabel.cz.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
9: Hit Radio.

0: CZ.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živikraj.cz

0: Srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio FM+.
5: Zlepši si náladu.

Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.